vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Tak tohle byla další hezká Česká na Blaníku do pohody dnešní noci. Zdraví vás, Vlasta Suchý.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: I dnes při sobotě vyrazí do terénu blanický krajánek, tentokrát můj parťák Martin Císař. Kam to bude? No to se dozvíte už v dopoledním vysílání a pak se nám přihlásí po 14. a po 17. hodině. Nicméně připomínám, že my vyrážíme třikrát týdně, zveme na zajímavá místa a zrovna nedávno jsem navštívil ve východních Čechách Broumovský klášter. A co tady je k vidění? Mi prozradil průvodce Jakub Grůz.
2: Momentálně máme k dispozici v rámci našeho prohlídkového okruhu rozhodně krásný kostel svatého Vojtěcha, který patří mezi ty opravdu nejfantastičtější sakrální stavby u nás. Rozhodně pak z interiéru kláštera dále bych jmenoval refektář, tedy klášterní jídelnu, která je též velmi bohatá a ve které máme i krásnou kopii turínského plátna.
0: Stovky typů na hezké výlety, včetně tohoto, najdete na našich internetových stránkách v sekci Krajánek. Najdete tam reportáže, fotky, videa, to vše na adrese radioblaník.cz.
1: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už další hezké české tady jsou pro vás.
4: Když mlak večeru se zvedá,

svátek, Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou jasno, na Moravě a ve Slezsku se objevuje zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách může být až 28. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
8: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: mikrofonu nočního vysílání Rádia Blaník Vlastasuk. Já vám všem přeji nádherný poslech. Máme sobotu 23. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Vladimír. Blahopřejeme. 83. narozeniny slaví český hudebník, dirigent, skladatel Felix Slováček. A máme tu jednoho herce, Marka Lamboru. Tomu je dnes 31 let.
1: Tak můžem rozvíjet to poupátko, rozvíjet
0: ano, tohle je on. A ještě tu máme jednoho českého zpěváka. Dneska slaví 84. narozeniny Jiří Štědroň. Krásné písničky má Jiří Štědroň, co říkáte. Tak blahopřejeme i vám, kteří slavíte, ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky do pohody dnešní noci.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou jasno, na Moravě a ve Slezsku se objevuje zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. V sobotu nás čeká po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrné odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách může být až 28. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
7: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Aguarachar!

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem u mikrofonu. Všem vám přeji krásnou a pohodovou noc. A pojďme se taky podívat do minulosti, jaké události se odehrály 23. května. Třeba přesně před 20 lety byl na pražském vrchu Vítkov v 11 hodin dopoledne slavnostně proražen jižní tunel. Stal se tak součástí takzvaného nového spojení nádraží v metropoli. Před 16 lety v roce 2010 se hokejisté České republiky po 5 letech opět stali mistry světa, kdy v Kolíně nad Rýnem porazili Rusko 2-1. A ještě do roku 2017 zamíříme, tehdy před 9 lety byl vězeň Jiří Kájínek odsouzený k životnímu trestu odnětí svobody po obdržení prezidentské milosti propuštěn na svobodu. Tak, tolik tedy pohled zpátky do minulosti a teď už pokračujeme v pohodových písničkách. Tady je máte, z Blaníku.
1: Radio Blaník.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Krásné ráno. Je sobota 23. května. Dnes má svátek Vladimír a Vladimíra a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se uskuteční 5. ročník celorepublikové akce Den otevřených lesů. V 9 dopoledne startují na Mírovém náměstí dobřížské májové slavnosti. Konají se také na Komenského a Dukelském náměstí. Na Kvildě v informačním centru začíná v 10 dopoledne Den Šumavského národního parku. Akce nabídne různé aktivity pro turisty. Klatovy přivítají ve 3 hodiny odpoledne zahájení výstavy Sochy v ulicích, festivalu současného umění ve veřejném prostoru na náměstí Přemysla Otakara II. V 8 ráno začínají na Tylově nábřeží v Hradci Králové farmářské trhy. Botanická zahrada v Liberci bude mít celodenní program s přednáškami i hranými pohádkami k oslavám Světového dne včely. A ve 2 odpoledne se dočkáme v pražských Žlutých lázních slavnostního zahájení preventivní akce policie s názvem Bezpečně u vody. Akce je zaměřená na zvýšení bezpečnosti osob pohybujících se na vodě a nebo v její blízkosti. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.

0: Věra Špinarová nás roztančila krátce před šestou. Ten, kdo nemiloval. Vy posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Sukem a za okamžik odstartujeme sobotní Dobré ráno s datem 23. května. Co si zahrajeme po zprávách? V příští hodině třeba jednu z Kleopatry nabídnu. Těšte se na skupinu Čechomor, tady jsme doma. A nebude chybět Karel Gott s Marcelou Holanovou. Čau, lásko. Taky na rozjezd Dobrého rána vám budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dneska nás čeká krásný den, meteorologové slibují jasno. Během dne sice zejména na východě se může vytvořit kupitá oblačnost, ale bez srážek. A k večeru se znova vyjasní tam, kde se zatáhne. Teploty 21 až 25 v Čechách až 28 stupňů v tisíci metrech kolem 19. Rádio Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
3: Vy, vykat a vidon, vidra.
2: A vidon?
3: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
4: Ty má maminka.
3: No prostě všechno na jednom místě.
5: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: V Brně pokračuje sudetoněmecký sjezd. V Kersku se uskuteční festival Bohumila Hrabala. Češi odehrají na šampionátu derby se Slovenskem. Hezké ráno, přeje Radek Barkman. V Brně pokračuje sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Ten se letos vůbec poprvé koná jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je tradiční pouť z Pohořelic do Brna. Jejímž cílem je opět připomenout násilný odsun Němců po druhé světové válce. U památníku v Pohořelicích by měl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt promluvit. Ten se poté zúčastní také samotného sjezdu. Okolí Vltavy v Praze ožívá. Důkazem jsou také žluté lázně, které už letošní sezonu odstartovaly. Během zimy místo prošlo výraznou modernizací. Největší novinkou tu zůstávají opravené beachvolleybalové kurty. Co všechno tu práce zahrnovaly, to ví mluvčí žlutých lázní Hana Týce.
10: Kompletní renovace zahrnovala lepší zázemí, kvalitnější povrchy i větší komfort při té hře i odpočinku. Hřiště mají nový, pravidelně čištěný písek, nové ochranné a předělovací sítě a nastavitelné sloupky s molitanovými kryty. Je to všechno pro větší bezpečnost hráčů.
9: Zájemci se navíc mohou každé úterý nebo čtvrtek rezervovat profesionální trénink s beachvolleybalistou. V Kersku na Nymbursku se dnes koná tradiční festival příznivců Bohumila Hrabala. Součástí bude tradičně komentovaná procházka Kerskem. Po celé odpoledne pak bude k vidění literární nebo hudební program. Tématem letošního 27. ročníku jsou ale především postřižiny. Na místě by se tak mohlo sejít hned několik představitelů strýčka Pepina. Na české hokejisty dnes v rámci světového šampionátu čeká federální derby se Slovenskem. Jeho vítěz si definitivně zajistí účast ve čtvrtfinále turnaje. Oba týmy na sebe narazí na šampionátu opět po třech letech. V aktuální tabulce jsou Slováci o jeden bod před českým týmem. Pro oba dva celky platí, že dosud ztratili jediné body pouze se Slovinskem. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
0: Na startu je sobotní Dobré ráno, vítejte.
1: Vlasta.
7: Pasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Na nový víkend startuje ideální čas vyrazit někam na výlet, tak jednu pozvánku pro vás budu mít už za okamžik, a to konkrétně na šumavskou Kvildu. Co se tady dnes uskuteční, řekneme si, no a k tomu si budeme hrát. Jedna písnička z Kleopatry před námi a teď Helena Vondráčková, Dlouhá noc. Za minutu bude 6, krásný nový den a hezké vstávání.
2: Dobré ráno, rádio Blaník.

0: Krásné hlasy Báry Basikové, Iliny Čákové, Moniky Absalonové, teď královnou jsem já, písnička z autorské tvorby Michala Davida a taky mu pomohl Lou Fanánek Hagen. Jen tak pro zajímavost. 10 minut po 6. to je aktuální čas. Já vám přeji krásné vstávání.
1: Posloucháte
2: Dobré ráno, Radio Planet.
0: Ano, dobré ráno, za ten 23. května. A jak jsem říkal, teď vás pozveme na pěkný výlet. Konkrétně se podíváme do nejvýše položené obce v celé zemi, tedy na šumavskou Kvildu, kde se dnes koná jedna maječná akce. S pozvánkou je tady sám pan starosta Radek Tér.
3: Sobotu 23. května se na Kvildě od 10 do 17 hodin uskuteční Den Šumavy a neb Šumava všemi smysly. Obec Kvilda ve spolupráci se správou Národního parku Šumava a místními podnikateli připravila celodenní program, který zahrnuje food festival po celé Kvildě, program pro děti, program v obecním sále, kde bude možné navštívit výstavu Filmová Kvilda, shlédnout filmy o Národním parku Šumava a nebo se nechat vyfotit v historických oblecích fotografy z fotoateliéru Seidl z Českého Krumlova. Zájemci se budou moci vypravit i na vycházky s průvodci za přírodními klenoty okolí Kvildy nebo za filmovými místy a je myšleno i na handicapované, kteří budou moci využít elektroskútry. Přijďte s námi poznat, ochutnat a zažít Šumavu. Těšíme se na vás.
0: Teda to zní krásně, tak si to užijte, pokud jste poblíž a užijte si stejně další písničky. Už za chvíli v rámci Dobrého rána Čechomor, tady jsme doma a teď Marek Ztracený, Moje milá, jdeme na to.
2: Dobré ráno.

0: Queeny jsme si zaspívali Radio Gaga. Ještě 9 minut a bude 6:30. Posloucháte sobotní Dobré ráno. A děláte dobře, protože i dnes po ránu vám hrajeme pohodově. Už za chvíli třeba Čechomor, Tady jsme doma, nebo legendární ABBA Angel Eyes. A teď by mě zajímalo, jak to u vás vypadá s počasím. Už se to vylepšilo, teploty šly nahoru, teda až na výjimky, protože někde skutečně ještě mrzne dnes po ránu. Tak jak to vypadá? Zavolejte mi to na 800 109 109, popřípadě napište SMS na 603 118 118. A když přihodíte nějakou pěknou pozvánku na výlet, budu rád, abyste inspirovali ostatní, kam mohou vyrazit. Tak se budu těšit, dobré ráno přeji.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7:00.
1: Petr platí vaše účty.
0: A ještě přidávám aktuální čas. Za 8 minut už bude 6:30.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
8: Maxi Dotace.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Tak já jdu, miláčku.
15: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
14: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
15: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
14: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
15: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
16: Svatební den jako z pohádky?
17: Lázně vráž u písku.
16: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
17: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
16: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
17: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
16: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
17: Lázně.vráž.cz.
18: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
19: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
20: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: K čemu vám jsme dobrý?
22: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: skupina Čechomor, tady jsme doma.
1: Posloucháte Blaník, sobotní dobré ráno, 5 minut po 7:30, to je aktuální čas.
2: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
1: Blaník. Tak to jsem zjišťoval, jak to vypadá u vás, SMSky, dobré ráno, 11 stupňů máme, jasno, sluníčko už vstává, píše nám Milena Vodňan, jižní Čechy, a tímto nás zve na vodňanské rybářské dny, děkujeme. Dobré ráno, u nás 10 stupňů, Marcel Jaderný ze Zboží, krásné sobotní ráno všem Blaníkům z Milína, u nás máme jasno, klidno, ptáci zpívají jako život a na teploměru 14 stupňů hitka. Cheb, jasno až skoro jasno, bez větří 12 stupňů. Dobré ráno, venku už krásně svítí sluníčko a na teploměru máme 10 stupňů, bude krásný den a všem přeji pohodičku, jen Dana ze Štětí. Danuško, děkujeme. A telefonáty, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, Blaníčku, zdraví vás Pepa Vsetín. U nás máme teď 11 stupňů, máme krásnou jocnou obou, svítí nám nádherně sluníčko od rána.
1: Jaké máte plány?
3: Tak je u nás pouť, velká nějaká, tak se budeme podívat asi na pouť.
1: Aha, takže ve Vsetíně pouť, děkujeme za pozvánku.
3: Ano, je tam vsetínská pouť, je to poslední pouť, protože má se tam stavět nový fotbalové hřiště, takže letos je to poslední ročník.
1: Tak si to užijte, díky moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník, dobré ráno.
4: Dobré ráno, Vlasiku, moc vás zdraví Jirka Sokolžice. Tak my se probouzíme do krásného počasí, máme polojasno oblohu, 10 stupňů Celsia. No jinak plánek na dnešek, 16:20, hokej Česko-Slovensko, to si myslím, že budou být hospůdky dneska úplně všude naši háno. Ale vy jste se ptal právě ještě na pozvánku, tak právě kamarád Jíza, co má v Ratibořicí hezký stánek u zámku, tak dával video, že dneska bude dělat lorničku a musím ho pochválit, vaří výborně. No takže, kdo pojedete kolem nebo nemáte žádný plány, tak vás skvěle nakrmí.
1: No tak Jirko, děkujeme a držíme palce hokejistům. Tak jo, Jirko, díky, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Mějte se kárty, Vašíku, naschledanou.
1: Tak já děkuju, teď už Bad Boys Blue, za chvíli taky No Name, píseň Lekná. 7 minut po 6:30, přeji krásné sobotní ráno.

0: No Name ze Slovenska, písnička Lekná. I tahle skvělá skupina se na vás těší na Konopišti už přesně za týden, kdy oslavíme 27. narozeniny. Přestože je vyprodáno, vy u toho stále můžete být.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blank.
0: Protože jsme všechny lístky do prodeje nedali, nechali jsme si je na závěr, abychom je mohli rozdávat právě vám, na které se nedostalo, a udělat radost. A samozřejmě můžete hrát každý všední den. Vždy krátce po 8. hodině vám dáme hudební nápovědu, kdy hledáme hvězdu Konopiště pro ten daný den, a vy musíte číhat, jakmile uslyšíte jakoukoliv písničku od toho interpreta, když to tady poznáte, tak volejte studio 800 109 109. A když se dovoláte jako první, získáte od nás dva lístky právě na Blanické Konopiště. V pátek se štěstí usmálo na posluchače Bohouše z Plzně, který ty vstupenky daruje.
2: Asi je věnuju vnučce.
0: I to je možnost vyhrát a někomu udělat radost. Tak do toho zase v pondělí pokračujeme.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Teď je 7:15, před námi Karel Gott s Marcelou Holanovou. Čau lásko, anebo Sandra Hirošíma.

0: řekl, že lásko mě ubývá sil, Pavel Bobek rozpíval a za chvíli už si dáme čerstvé zprávy s Radkem Barkmanem, pak Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív.
1: Měli jsme se potkat dřív za...
0: Václav Neckář zaspívá. A dáme si Pepu Wagnera Nezapírám.
2: Já nezapírám to, že se mi stýská.
0: Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 7 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A dneska by mělo být krásně, jasná obloha během dne se může leckde zatáhnout, ale bez srážek k večeru se opět vyjasní. Teploty 21 až 25, místy až 28 a v 1000 metrech kolem 19.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
8: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürli.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
11: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rozpočet senátu by se mohl příští rok zvýšit. V Novém Boru se chystá rekonstrukce Sokolovny. Dukla si zahraje s Ostravou o naději na udržení. Pěkné ráno, přeje Radek Barkman. Rozpočet senátu by se mohl příští rok zvýšit. Podle návrhu rozpočtu horní komory by to mohlo být až o 40 milionů korun. Zvýšené výdaje by putovaly především na platy a náhrady senátorů. Senát vedle toho plánuje zvýšit také své příjmy, a to zhruba o 10%. Ty by měly plynout z pokračujícího pronájmu prostor nebo zisku z vlastních pořádaných akcí. V Novém Boru na Českolipsku by se mohla rekonstruovat tamní Sokolovna. Radnice to chystá nejenom modernizaci samotné budovy s vybavením, ale také přeměnu tamního okolí. Sokolovna je momentálně ve vlastnictví města, které ji na konci roku 2021 získalo od Novoborské Jiskry. Do přípravy projektu rekonstrukce se radnice snaží zapojit i veřejnost. Dnes si připomínáme Světový den želv. Zooparky po celém Česku tak pořádají slavnostní programy a pozadu nezůstává ani zoo v Chomutově. Co se tady chystá, to říká zoolog Ondřej Vácha.
12: Naše akce začíná už v 10 hodin, přičemž v tu dobu začnou otevírat stánky s želví tématikou, zejména bych vyzvihl stánek o skupiny Chráníme mořské želvy. Dále určitě různé stánky s dílničkami nebo 3D tisk s želvými modely.
0: Děti, které dorazí do chomutovského zooparku s vlastní želví maskou, získají vstup za symbolickou 1 korunu. Dnes se také rozhodne o prvním sestupujícím z fotbalové šance ligy. Příjmem souboj o záchranu vyzve pražská Dukla na Julisce celek ostravského Baníku. Pražanům stačí k posunu do baráže jakýkoliv bodový zisk. Ostrava naopak musí bezpodmínečně vyhrát. Dukle ale budou zápase o všechno, chybět vykartovaní Hunal, Kozma nebo Mila. Utkání na vyprodané Julisce začne ve 14 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
13: 7 hodin má, já vám přeji dobré ráno.
3: Vlasta Suk
4: na rádi. Rádiu Blaník.
13: Za chvíli už se spojíme s meteorology, rozebereme počasí a budeme hrát hezky česky. Mandraže je před námi, teď nám zaspívá Marie Rotrová, která začínala pracovat jako úřednice, ale podívejte, kam to až dotáhla, na vynikající zpěvačku. A teď si dáme písničku Měli jsme se potkat dřív.

0: Další hezká česká za námi, Mandraže, Šrouby a Matice, 10 minut po 7 hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A ve vysílání je s námi meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Martin Laco. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to venku vypadá?
2: Tak aktuálně převažuje jasná obloha, jen ojediněle například na Vysočině nebo v Javornickém výběžku je oblačnost zvětšená. Teploty se pohybují nejčastěji od 12 do 7 stupňů Celsia, ojediněle je i chladněji, například v Teplicích nadmetují jen necelých 5 stupňů a na Kvildě Perle dokonce minus 28 stupně Celsia.
0: No a co ten dnešek, bude krásně?
2: Dnes bude ráno ještě slunečné, postupně se hlavně ve východní polovině území začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se opět vyjasní, maximek dnes čekáme 21 až 26 stupňů, ale v Čechách se v nejteplejších oblastech jako Polabí, Poohří nebo na Plzeňsku může teplota dostat až k 28 stupňům. No a foukat bude jen slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, na východě přechodně mírný severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Uhum. A jak ta neděle? Taky bude krásná?
3: Úterý nás čeká o něco více oblačnosti, to znamená oblačno až polojasno, přechodně již zataženo. Co se týká maximálních teplot, tak zítra budou o něco vyšší než dnes, 18 až 22, záfar bude o něco chladnější. Během odpoledne se zítra objeví sem tam přeháňka, není vyloučená i malá pravděpodobnost bouřky.
0: Tak mockrát děkujeme, mějte se krásně, co daří. Naslyšenou.
2: Za málo, naslyšenou.
0: Teď už Umberto Tozzi, Gloria a za chvíli hezky česky Lucie Bílá, Most přes minulost.

0: čas nám opět poskočil za 8 minut, už bude 7:30. Před námi za okamžik třeba Elání s písní Člověčina. A teď tu mám pozvánku na Konopiště, kde se dneska uskuteční triatlon. Jednak je to další díl českého poháru, ale na své si přijdou také milovníci sportu z řad veřejnosti, včetně dětí. Bude to velké. Bude to navíc v krásných scenériích Konopiště. A pozor, přesně za týden tady závodníky vystřídáme my a vy, protože tady oslavíme 27. narozeniny Blaníku. A další podrobnosti právě teď.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy Konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS 990.
6: Zamkni video.
5: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
12: A tomu říkáte problém?
14: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
15: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
18: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
17: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
18: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
17: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
18: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
17: Černokostelecký pivovar.
19: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Už zase nejde internet.
6: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
20: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Jaso!
21: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
20: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
22: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohuš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstup

Tak to byla vzpomínka na Kelly Family. Já vám přeji dobré ráno, 6 minut po půl 8, sobota 23. května, kdy svůj svátek slaví Vladimír. Přejeme samozřejmě všechno nejlepší. 83. narozeniny má český hudebník Felix Slováček a dneska slaví narozeniny taky český herec Marek Lambora. Je mu 31 let. Tak můžem rozvíjet to poupátko, rozvíjet to poupátko. Ty nějaké ty písničky si zaspíval. A ještě tu máme jednoho oslavence. Tohle je Jiří Štědroň, který dnes slaví 84. narozeniny. Tak všechno nejlepší, milí oslavenci, a teď už další hezké české. Václav Neckář, Mademoiselle Giselle a za okamžik i skupina Jelen. Písnička Všude zdejší, 7 minut po půl 8.

0: Jelení, písnička Všude zdejší, za 2 minuty bude 7:45. Posloucháte Rádio Blaník a pokud ještě nejste našimi fanoušky na blanickém Facebooku, tak to určitě napravte, protože díky tomu budete mít spoustu výhod. Tak jednak tady pro vás máme rozhovory, které jste propásli v našem vysílání, spousta fotek a videí ze zákulisí rádia, taky jsem tam zajímavé hry o pěkné ceny, a nebo naopak se tady dozvíte vše, co nás čeká ve vysílání. A taková typovačka, krajánka Rádia Blaník, to je taky dobrá. Vy si můžete každý týden zatypovat, jaké místo jsme navštívili. Teď tady kolega Martin Císař aktuálně. Poznali byste z těchto slovních nápověd?
1: Jsem na Masarykově náměstí, za mnou Mariánský kostel, mají tady úžasnou novou školní jídelnu, hrají velice dobře pozemní hokej a v zimě si na Šibeničáku můžete i skvěle zaližovat. Před 27 lety tu navíc vzniklo Rádio Blaník.
0: Tak co, záběry najdete právě na našem blanickém Facebooku, tak se tam podívejte a buďte s námi dál. Rozrůstáme se, ano, je to tak. Tak jsme rádi za každého nového človíčka na blanickém Facebooku. Teď už do pohody Eagles, Hotel California, za chvíli taky Michal Tučný, Cesty toulaví, či Josef Wagner a Nezapírám. Dobré ráno vám všem.

0: cesty toulaví.
1: Já Michal Tučný a cesty toulaví. Možná se taky touláte někde na cestách. Tak vám si šťastnou cestu, pohodovou jízdu, dobrý dojezd hlavně. Za okamžik další čerstvé zprávy, počasí a pak budeme pokračovat v pohodových písničkách. Mám pro vás Olympik. Taky nám zaspívá Petr Spálený. A nebude chybět kapela Krištof. No ano, půjdeme zpívat a tančit a hrát si hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. A teď 5 minut před 8 hodinou ještě informace o tom, jaké nás dnes bude provázet počasí. Krásně by mělo být podle meteorologů většinou jasno. Může se během dne, zejména na východě, vytvořit kupovitá oblačnost, ale bez srážek. K večeru se zase vyjasní. Teploty 21 až 25, v Čechách až 28 stupňů, v 1000 metrech okolo 19.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
11: CZ.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
15: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
1: Češi se musí připravit na zvýšenou aktivitu komárů. Školy se začínají zabývat používáním mobilů. Vegas se v sérii s Coloredem ujal vedení 2-0 na zápasy. Pěkné sobotní ráno přeje Radek Barkman. O nadcházejícím víkendu by poprvé mohli v Česku udeřit komáři. Jejich aktivitu předpokládá Český hydrometeorologický ústav, hlavně v části Moravy a Slezska. Vysoká aktivita se pak zejména v neděli může objevit také ve východních Čechách. Absolutní početnost komárů však závisí zejména na vývoji počasí v předchozích týdnech nebo na množství a stavu líhnišť. Agresivní jsou zejména za teplého a vlhkého počasí. Až 93% škol má pravidla pro užívání mobilů ukotvena ve svém školním řádu. Zhruba polovina ze zbylých 7% je plánuje zavést od 1. září. Jaká rizika se s přítomností telefonu ve třídách pojí, to prozrazuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
16: Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení nebo vznik návykového chování. Regulace je proto v řadě škol vnímána jako součást prevence. Data tak potvrdila, že školy mají už dnes možnosti, jak pravidla nastavovat a vymáhat v rámci platné legislativy prostřednictvím školních řádů.
1: Využívají také různé praktické nástroje, například odkládání mobilů do boxu a nebo do skříněk. Kolínská nemocnice eviduje rostoucí zájem lékařů, stále ovšem přetrvává problém s počtem zdravotních sester. Ty chybí zejména na interně nebo neurologii a ORL. Na vině je zejména dlouhý proces vzdělávání. V Kolíně se navíc aktuálně buduje pavilon urgentního příjmu, budoucí oddělení však již má primáře i vrchní sestru. Zámořské NHL pokračoval ve finále západní konference souboj Tomáše Hertla s Martinem Nečasem. Z dvojice českých útočníků byl opět úspěšnější forward Vegasu Tomáš Hertl. Jehož tým se dostal po výhře 3-1 do vedení 2-0 na zápasy. Ani jeden z Čechů ale v zápase nebodoval. Série se nyní přesouvá do Vegas, kde se bude pokračovat v noci na pondělí. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
0: Ano, je to tak. A 8. hodina zaklepala na dveře.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: A co nás čeká v této další společně 60-minutovce? Tak jednak se spojím s meteorology, zjistím, jaké počasí nás čeká dnes, zítra, taky na začátku týdne. Ale ještě předtím vyrazíme na cesty s kolegou hercem Miroslavem Táborským, který nám naservíruje další pěkný výlet. V tomto týdnu jsme putovali po stopách Keltů a začali jsme na Rokycansku, takže tohle putování si připomeneme už za několik málo minut. A mezi tím si budeme samozřejmě hrát hezky česky. Petr Spálený zaspívá Trápím se trápím, no a tohle je skupina Krištof hned teď. Dobré ráno vám přeji.

0: přistále krásné sobotní ráno s Blaníkem. 8 hodin k tomu 12 minut. Další hezké české už za chvíli, třeba olympik jako za mlada. A teď si dáme taky putování kolegy herce Mirka Táborského. V tomto týdnu to bylo po stopách Keltů. A pokud jste propásli ten pondělní díl, tak ho pro vás máme ještě jednou. Začínali jsme na západě Čech.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás budu provázet po stopách, které na našem území zanechali staří Keltové. A začnu u Podmokel, což je odlehlá ves na Rokycansku, kde nám po Keltech zůstal doslova mimořádný poklad. Kdyby kolem místa nálezu nestála dřevěná ohrádka a opodál informační panel, nejspíše byste pomníček bájného podmokelského pokladu minuli bez povšimnutí. Vypadá totiž jako docela obyčejný patník, ale fakta jsou mnohem zajímavější. Není asi těžké domyslet si, co se Janu Kochovi, řečenému Janota, nádeníkovi z Podmokel, honilo hlavou, když se pro něj už pozdě dozvěděl, co jsou zač ty drobné, buclaté mušličky, které našel u potoka za vsí, odnesl je domů a dal je svým dětem na hraní. Kdyby je našel na velikonoční Velký pátek, nejspíš by je za rukáv své košile nevkládal s takovou lhostejností, poněvadž Velký pátek je přece čarovný den, když se otevírají poklady, a proto člověk býval od rána do večera neustále v pozoru pro případ, že by se na něj usmálo štěstí. Jenže bylo už 12. června 1771 a prostého nádeníka, který věděl, jak se ostří kosa a jak se kydá hnůj, by ani ve snu nenapadlo, že právě objevil obrovský, vpravdě pohádkový poklad zlatých keltských mincí, které se ovšem mincím, jak je znal Janota a jak si je představoval, příliš nepodobaly. A to určitě sehrálo v celé té záležitosti zásadní roli. Domů tedy odnesl dětem hrst zavlácených kovových mušliček. To je poněkud lehtivá představa, když si uvědomíte, že v dnešních cenách by byl podmokelský poklad oceněn přinejmenším na desítky milionů korun. A pokud by se zachoval celý přesně tak, jak byl před více než 2000 lety uložen do země, pak by jeho historická hodnota byla nevyčíslitelná. No, a já vám více o pokladu u Podmokel povím zase příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A pokračování tohoto výletu nabídneme krátce po 13. hodině. Teď olympik jako za mlada.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: sobotní ráno si stále užíváte s Blaníkem. Ještě 7 minut a bude půl deváté.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak už jsme říkali, dneska nás čeká krásný den. Většinou jasno, může se zatáhnout, zejména na východě se může vytvořit kupovitá oblačnost, ale pršet by nemělo, k večeru se naopak znovu vyjasní. Teploty dnes 21 až 25, v Čechách až 28 a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia. A teď už vítáme vysílání meteorologa Martina Laca z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Nás taky zajímá, jaká bude neděle?
2: V neděli bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejnižší noční teploty čekáme od 13 do 9 stupňů Celsia, v údolích ojediněle kolem 7, no a maximální denní od 25 do 30 stupňů Celsia a vítr jen slabý proměnlivý, přes den v Čechách místy mírný, severní až severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takže krásný den nás čeká i zítra. A co po neděli? Bude to pokračovat?
2: Tak i na počátku pracovního týdne bude pokračovat slunečné počasí s nočními teplotami nejčastěji od 15 do 10 stupňů a maximálními denními v pondělí od 24 do 29 na severovýchodě a východě od 22 do 25 stupňů, v úterý pak na většině území letní den s maximálními teplotami od 25 do 30 stupňů Celsia.
0: Tak to vypadá hodně dobře. Já vám děkuju, mějte se báječně, naslyšenou.
2: Za málo, naslyšenou.
0: Tak a za chvíli už pro vás Miraj, Chci tančit, či Hana Zagorová, Mis dobrých nadějí.
3: Jágr, Červenka. Každá doba má své hrdiny.
4: Pojďte s námi držet palce těm současným.
3: Fandíme hokeji, fandíme našim.
4: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
5: Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
6: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
7: Vy, Vikat a Vidon, Vidra.
6: A Vidon?
7: Jasně, a Vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
8: Ty má maminka.
7: No prostě všechno na jednom místě.
9: A Vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
12: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
17: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
18: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
19: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
8: A tomu říkáte problém?
20: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
21: Lyže?
22: Happy Sport.
21: Dětské kolo?
22: Happy Sport.
21: Půjčovna?
22: Happy Sport.
21: Servis?
22: Happy Sport.
21: Bazár?
22: Happy Sport.
21: Šťastné dítě?
23: Happy Sport.
21: Happy Sport?
22: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
23: Happy Sport.
24: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportál.
25: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
26: Otestuj Subaru Sedlčany.
27: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
26: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj a Chci tančit na Blaníku. 6 minut po půl deváté, přeji pohodové ráno. Máte rádi růže, azalky a další květiny? Pokud ano, určitě bych doporučil vyrazit do botanické zahrady a rozária v Olomouci. Tohle místo jsem navštívil před týdnem, co by blanický krajánek, a zjistil jsem, že tu mají spoustu rarit. O jaké se jedná, to mi prozradil vedoucí zahrady Jiří Malaska.
2: Těch rarit je asi poměrně více, nicméně můžu třeba upozornit na zelenokvětou růži, růži čínskou viridifloru, anebo potom poměrně, nemůžem říct raritní, ale zajímavé jsou potom odrůdy českého šlechtění a slovenského šlechtění, například odrůdy od významného slovenského šlechtitele Rudolfa Gešvinda.
1: No, je to nádhera, opravdu ideální pro milovníky přírody. Celou reportáž, včetně fotek a videa, najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Jinak dnes vyrazí do terénu kolega Krajánek Martin Císař. Kam to bude, řekne nám přesně za hodinu.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
5: Rich girl, she buys her dreams.

0: Blanické ráno a Vlasta Suk.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Na svém kontě má desítky filmů, ke kterým složil hudbu. To byl skvělý Jaroslav Uhlíř, ani k stáru nemám páru. Mimochodem, tahle písnička zazněla ve snímku Vratné lahve. A doufám, že potěšila. Teď krátce před 8:45 na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Ale co potěší na 100% je to, že o tomto víkendu si někdo z vás vyhraje opravdu bezvadný zájezd. Poslouchejte pozorně, co pro vás máme. Letecký zájezd pro 3 osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. A co všechno si tady užijete? 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s All Inclusive. To je nádherné ubytování, k tomu vyhřáté moře, dlouhé pláže a spousta dalšího vyžití. Takže tohle na vás čeká v případě, že vyhrajete. A ta šance tady je. Co k tomu musíte udělat? Jít 6 trošku naproti a vychytat v našem vysílání, buď dnes nebo zítra, 3 různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jakmile je vypátráte v našem vysílání, okamžitě berte studio, okamžitě berte tady telefon a volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako první, vyhrajete a poletíte za sluníčkem. Tak to je krásný dárek, co říkáte. Přeju vám hodně štěstí, poslouchejte.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Za chvíli třeba oceán s písní Ráchel. Nebude tam a další oceán a další, abyste vyhráli? Možná bude, možná ne. Tak číhejte, každopádně Ráchelu za okamžik.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
4: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Mňága a Ždorp pro vás nejlíp milo, no a s dalšími českými písničkami vám taky bude nejlíp. Po 9. hodině v rámci dopoledního vysílání Karel Gott, Michal David a Valčík pro mámu.
1: Vyprávím, ty posloucháš, asi jsem
0: a Pavel Bobek, veď mě dál cestou. Budeme si prospějovat a hrát hezky česky. Za 4 minuty bude 9.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Tak téměř všude nám dnes bude svítit sluníčko, může se zejména na východě trochu vytvořit kupovitá oblačnost, ale bez srážek, k večeru se ale vyjasní. V maximech dnes naměříme 21 až 25, v Čechách až 28 stupňů v 1000 metrech kolem 19.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
10: Letenky do další destinací postupně zdražují. Dukovany chtějí zamezit výstavbě ubytoven. Na Markétě se dnes pojede Grand Prix. Krásnou sobotu přeje Radek Barkman. Ceny letenek postupně rostou. Na vině je jednak vyšší cena paliva, stejně tak ale i zvýšený zájem o některé destinace. Palivo od začátku blízkovýchodní krize podražilo až o 70%. Červencový spoj mezi Prahou a Barcelonou, který vyšel loni na 3000, je tak například o 500 dražší. Obecně platí, že klesá poptávka po spojích do Asie, naopak ta evropská výrazně roste. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány. Chtějí tak především předejít možnosti budování nových ubytoven. Zároveň jsou řešeny i náklady, s nimiž by se v případě stavby ubytoven muselo počítat. Problémem je tady to, že pozemky okolo stávajících 3 ubytoven, vlastněných soukromými firmami, jsou obecní. V 80. letech minulého století už bylo 16 dělníků ubytovaných 300 metrů od Dukovan. Rekonstrukce zázemí pro pečovatelky v Chodově na Sokolovsku skončí do konce května. Stejně tak bude v podobném termínu finišovat i oprava dílen pro denní stacionář Mateří Douška. Pokračuje starosta obce Patrik Pitzinger.
11: Stavba běží neskutečným tempem a z posledního kontrolního dne nás zhotovitel informoval, že je vlastně připraven dokončit dílo a předat nám jej ke konci května. Pro nás je to skvělá zpráva, protože naše pečovatelky se o to dříve vrátí do nových prostor a budou moci klientům poskytovat z těchto prostor své služby.
10: Opravy vyšly na 40 milionů korun, část z nich pokryly evropské dotace. Na pražské Markétě se dnes pojede plochodrážní Grand Prix České republiky. Mezi 16 elitních jezdců budou také Češi Jan Kvěch nebo Adam Buba Bednář. Na startu se v roli lídra objeví Polák Kacper Vorina, který senzačně vyhrál úvodní závod série v německém Landshutu. Loňské prvenství obhajuje Bartoš Zmarzlik. První rozjížďka je na programu od 7 hodin večer. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
0: Teď je přesně 9, já přeju krásné začínající dopoledne.
2: Vlasta Suk
3: na rádi. Rádiu Blaník.
10: A my jedeme dál, tak jak jste zvyklí, za okamžik dobré rady do zahrady. Dneska to bude o bazénech, kde seženete velký výběr nadzemních bazénů a jaká je jejich výhoda, prozradí kolegyně Ivalecká. Rádiu Blaník. A já vám budu hezky česky hrát. Petr Kotwald, právě teď milujem se čím dál víc a za chvíli Lucie s Amerikou.

0: Lucie, píseň Amerika z první poloviny 90. let z alba Černý kočky, mokrý žáby. Tak já doufám, že Lucie potěšila právě teď 12 minut po 9. hodině. Dál hezky český Pavel Bobek. Ve tmě dál cesto má. A teď přichází kolegyně Iva Lecká, jak už jsem naznačil na začátku hodiny, dneska vám pomůžeme s výběrem bazénu.
1: Radio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto klepe na dveře a spousta rodin už přemýšlí, jak si ho letos užít naplno doma na zahradě nebo na chalupě. Jedním z největších hitů posledních let jsou nadzemní bazény. A jak jsem zjistila, právě teď je v Baumaxu ten nejlepší čas na jejich výběr. Stačí trochu času a obyčejná zahrada se promění v místo plné letní pohody, smíchu a osvěžení. Nadzemní bazény jsou ideální hlavně pro rodiny s dětmi. Děti mají vodní zábavu doslova pár kroků od domu a rodiče ocení pohodlí i soukromí. V Baumaxu najdete bazény různých velikostí i typů. Od menších modelů pro rychlé osvěžení až po velké rodinné bazény, kde si užijí koupání jak děti, tak i dospělí. Velkou výhodou je jednoduchá montáž, snadná údržba a možnost bazén po sezóně pohodlně zazimovat. A co je důležité, v Baumaxu pořídíte všechno na jednom místě. Kromě samotných bazénů také filtraci, schůdky, krycí plachty, bazénovou chemii a další praktické doplňky, které zpříjemní celé léto. Nadzemní bazén navíc není jen o koupání, je to místo, kde rodina tráví společný čas, ranní osvěžení před prací, odpolední dovádění s dětmi nebo večerní relax po horkém dni. Domácí bazén vytváří atmosféru prázdnin přímo u vás doma. Velkým lákadlem jsou právě teď ceny v Baumaxu. Třeba vybrané nadzemní bazény můžete pořídit od 2990 korun a rodinné sety s filtrací za velmi atraktivní ceny, které potěší každého, kdo chce vlastní letní pohodu bez vysokých nákladů. Inspiraci i kompletní nabídku najdete v prodejnách Baumax nebo pohodlně na jejich e-shopu. Léto může začít klidně už dneska.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

0: Slovenský zpěvák Adam Ďurica a Zatancuj si se mnou, za 6 minut bude 9:30. Co si zahrajeme dál? Za chvíli Michal David, Valčík pro mámu a taky Karel Gott, Krev toulava.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Krásný den. Českou hokejovou reprezentaci čeká federální derby se Slovenskem a bude velmi důležité pro vývoj situace ve skupině. Češi momentálně na dobře hrající Slováky ztrácí v tabulce jeden bod, přičemž oba dva týmy ztratili se Slovinskem. Vítěz tohoto duelu pak prakticky získá jistotu startu ve čtvrtfinále. Čeští trenéři nabádají své svěřence k disciplíně. Oslabení totiž patří Češi mezi nejhorší celky šampionátu. Není to ale lepší ani v přesilovce, kde se na turnaji prosadili pouze jedinkrát. V brance českého týmu by se měl představit Josef Kořenář. Slovenský tým zatím na turnaje vyhrál všechny 4 duely. Ani jednou však nenastoupil výběr Vladimíra Orsága proti soupeři z elitní šestky. Po duelu s Českem na něj čekají ještě další souboje pravdy se Švédskem a s Kanadou. V zamotané skupině tak mají velkou motivaci uspět také Slováci, přes které by se kromě Čechů mohli dostat ještě Švédové nebo Norové. Naposledy se oba dva celky utkali na světovém šampionátu v Rize 2023, kde po velké bitvě Češi zvítězili 3-2. Se soupeřem na velké akci neprohráli už 14 let. Zápas moderní BC v aréně ve Friburgu začíná od 16:20. Tolik hokejový speciál Rádia Blaník, hezký den přeje Radek Barkman.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
7: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
14: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
15: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
16: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
17: Nápady, typy, inspirace.
18: Šumava žije!
17: Šumava žije CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
19: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
20: Odplouvám kránu na katamaránu.
21: www.pragueboats.cz.
20: Už ví.
21: Tak vzhůru na palubu.
22: Tak já jdu, miláčku.
23: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
22: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
23: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
22: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
23: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
24: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS990.
26: Zamkni video.
25: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
27: České rádio.

0: Za 4 minuty bude 9:45 a teď jsme si na Blaníku hráli Taylor Swift.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: Ano, při sobotě opět míříme mezi vás. Můj skvělý kolega, blanický parťák, krajánek Martin Císař už ráno vzal blanické auto, k tomu blanický mikrofon a teď se hlásí od někud. A já se ptám, kam dneska vyjede, kam nás pozve. Martine, ahoj, vítej ve vysílání.
3: Báčné dopoledne tobě, Vlasto, a všem posluchačům Rádia Blaník. Na tvůj otázku jasná odpověď, bude to Mladá Boleslav a Muzeum letadel. Nádherná letadla z první, druhé světové války. No prostě sem vyrazit se vyplatí a já tam pojedu krátce před 14. hodinou. No a potom před 5. odpolední se zkusím trošku vykoupat, počasí báječné, tak dáme akvapala z Česlice. Tak jo, tak tohle všechno mě čeká, já se těším na reportáže, které přinesu a řeknu vám, jak to na daných místech vypadá. Vlasto, předávám zpět slovo do studia a tobě a všem posluchačům přeju krásnou sobotu a neděli. Vždyť víkend má být krásný a teplý, teploty do 29 stupňů, jako v létě. Užijte si to
0: spolu. No, užijeme a ty si užij dnešní putování a budeme se těšit, až se nám přihlásíš.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
1: Krajánek, Rádia Blaník.
0: No a jedeme dál hezky česky. Zuzka Michová, Marcia, a právě teď s Luisem. Krásné sobotní dopoledne přeju.

0: Miroslav Žbírka, s tebou je Kríž. Posloucháte Rádio Blaník. Ještě 7 minut a bude 10 hodin. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí a pak si budeme zase pohodově hrát. Jak jinak, od toho tu jsme, abychom vás těšili českými písničkami. Věru Špinarovou nabídnu. Já ti řeknu jen jízdy závodu. Taky dorazí Marek Ztracený. A nebude chybět Jiří Korn, krásná písnička Dík. No jo, to bude paráda. Jsme Blaník, hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Užívejme sluníčka dnes většinou jasno. Během dne se na východě může vytvořit kupovitá oblačnost, ale bez srážek. K večeru se i tady znovu vyjasní. Teploty přes den 21 až 25, v Čechách až 28 a v tisíci metrech na horách kolem 19.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más v světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
14: Kaufland.
16: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Návrh rozpočtu chce Schillerová představit v létě. V noci na sobotu hořela na Klatovsku roubenka. Hokejisté se poměří ve federálním derby se Slovenskem. Hezké dopoledne, přeje Radek Barkman. První návrh státního rozpočtu plánuje ministryně financí Alena Schillerová zveřejnit na konci srpna.
7: trvá na tom, že by deficit veřejných financí neměl přesáhnout 3% hrubého domácího produktu. Členové vlády požadují pro své rezorty ale přes 100 miliard korun navíc oproti letošku. Opozice záměry Schillerové kritizuje. Při nočním požáru roubenky v Platoři na Klatovsku vznikla škoda ve výši 2 milionů korun. Podle vyšetřovatelů byla příčinou požáru technická závada na otopném systému krbových kamen. Při požáru nebyl naštěstí nikdo zraněn. Hlášení přijali hasiči po půlnoci, zásah dokončili po 4. dně ráno. Počet lidí nakažených pohlavně přenosnými nemocemi se dostal na rekord. Rozšířila se hlavně kapavka a syfilis, které vyšplhaly souhrnně až na 150 tisíc případů. Nemocných je tak nejvíce za 10 let. Sexuálně přenosné infekce mohou způsobit závažné komplikace, jakými jsou chronická bolest, neplodnost anebo problémy se srdcem, případně nervovou soustavou. Na český tým dnes na mistrovství světa v ledním hokeji čeká důležitý zápas se Slovenskem. K utkání se vyjádřil také mistr světa a olympijský vítěz Jan Čaloun.
17: Tak já si nemyslím, že je převálcujeme. Vždycky ty derby můžou dopadnout na obě strany, takže zase čekám vyrovnaný utkání a zase věřím, pevně věřím, že to bude se šťastným koncem pro nás.
7: Zápas začíná v 16:20 a jeho vítěz si prakticky jistě zajistí postup do čtvrtfinále. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
18: Ano, sem tady pokračujeme ve víkendové krasojízdě, za minutu bude 10.
19: Vlasta Suk
20: na Rádiu Blaník.
18: Co to znamená, že za okamžik roztočíme vaše oblíbené slavné desky Hezky česky, teď ale hrajeme Hezky česky Věru Špinarovou, Kouzlo bílejch čar.

0: písnička, kterou do češtiny přespíval Petr Spálený na Blaníku, ale teď si dáme jinou hádanku.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Dneska budeme hledat české verze od písničky Memory, kterou v roce 1982 naspívala americká zpěvačka Barbara Streisand. Je to píseň, která zazněla v muzikálu Cats, kočky. A kdo pak je přespíval do češtiny, to se ptám vás. Tak mi to zavolejte na telefon 800 109 109 a už jsem naznačil, že těch verzí je několik. Jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Barbra Streisand, píseň Memory. A kdo pak je zpívá po našem? Tak to je otázka na vás. Pojďme to rozuzlit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Na telefonu čeká posluchačka Dana Slomouce. Danuško, dobrý den.
2: Dobrý den přeju všem posluchačům a vám.
0: Děkujeme a prozraďte ten váš tip.
2: Tuhle písničku zpívá v češtině Karel Gott.
0: No, já jsem taky říkal, že těch verzí je víc. Ještě vás napadá někdo?
2: Nenapadá. Nevadí. Já si pamatuju tohletu.
0: Nevadí, ale pustíme si posluchače, kteří volali před vámi. Schválně, jestli se shodnete, jo? Tak tady jsou.
3: Dobrý den, tady je Marek z Obsedie u Znojma. Já bych řekl, že to zpívá Helenka Vondráčková. Děkuju.
4: Hezké dopoledne, tak já tuhletu písničku znám určitě od Karla Gotta, jmenuje se Bílá.
5: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a tuhle písničku zpívá Helena Vondráčková.
6: Dobrý den, Honzo, pane Marský, tak určitě Karel Gott.
0: Tak co vy na to?
2: Je to možné, ale nevybavuju si Helenku.
0: No, tak pojďme postupně. My známe tři české verze. Zazněly tam vlastně dvě jména, Helena Vondráčková a Karel Gott, stále pátráme po té třetí. Ale máte pravdu, je to Karel Gott, písnička Bílá, takhle zní. Je z roku 1982, český text napsala Hana Zagorová. Co ta Helena Vondráčková? Vy jste říkala, že by to mohla být.
2: Mohla být, ale fakt si to nevybavím, nevím.
0: Zkuste. Mohla by to být a je to! Helena Vondráčková, písnička Vzpomínky z roku 1985 s českým textem Eduarda Krečmara. Tak už máme dvě. A teď tu třetí, kterou si zahrajeme do vysílání, jo? Tak já vám napovím ještě, je to taky žena.
2: Ano.
0: A je to zpěvačka Petra Janů. Představte si to. Z roku 1985 český text napsal Eduard Krečmar a my si teď zahrajeme právě ty Vzpomínky. Tak si to užijte, zase jsme se trošku přiučili, co říkáte.
2: Ano, určitě.
0: Tak já vás zdravím do Olomouce a přeju krásnou sobotu, užijte si víkend.
2: Vám také. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Posloucháte Radio Blaník a za námi jsou sobotní slavné desky Hezky česky. Pojďme zrekapitulovat. Hledali jsme české verze této písničky. Memory, kterou v roce 1982 naspívala Barbara Streisand. Vy jste správně typovali Karla Gotta. Ten písničku přespíval v roce 1982 pod názvem Bílá. Taky se přidala Helena Vondráčková. Tu píseň naspívala v roce 1993 se stejným textem jako Petr Janů, kterou jsme si hráli právě teď. Byly to vzpomínky. A písnička z roku 1985. Tak další slavné desky Hezky česky zase zítra, krátce po 10. hodině. No a za chvíli třeba Marek Ztracený či Ricky je povery.
1: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
2: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinang, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak uděj obrácenou švýcarskou.
1: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604.

0: RO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety.

0: www.statekumedlina.eu.
1: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
2: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
1: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a 10 000 000 000 pro ty velké.
2: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
1: Maxi Dotace.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Tak děti, pojďte domů!
6: Ale my jsme doma tady!
7: A je nám tu dobře!
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. smoby.com.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Takhle skvěle hraje Dopolední Blaník, Jiří Korn a písnička Dík v našem vysílání. A letos nám poprvé v historii Jiří Korn zaspívá taky na oslavě blanických narozenin. A to už příští sobotu.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Už nějaký ten týden je Konopiště vyprodané, ale my vám ve všední dny rozdáváme poslední volné vstupenky. Chcete si tu parádu užít s námi? Pokud ano, tak poslouchejte pozorně, ať se můžete radovat jako například posluchačka Dita z Mířetic. No ano, je to tak. Vy to půjdete s námi na Konopiště slavit narozeniny zadarmo, je to vaše.
2: Děkuju, byla jsem na 25. narozeninách na Konopišti. Mm-hmm.
0: A když byste měl zhodnotit tu atmosféru?
2: No bylo to úžasné, to se nedá zprostředkovat, to je potřeba zažít, hezký to bylo.
0: Ano, souhlasím s Ditou, že tohle se musí zažít. Tak poslouchejte zase od pondělí, po 8. hodině vám dáme hudební nápovědu. Bude to taková krátká ukázka Hvězdy Konopiště pro daný den. Vaším úkolem bude ji poznat a jakmile pak během dne do 19 hodin zazní jakákoliv písnička daného interpreta, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako první, dáme vám lístky. Dva lístky na Konopiště. Tak hodně štěstí.
1: Koncert pro všechny bez validi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: No a další hezké české už za chvíli, do té 11. třeba Jiří Schillinger, jsem prý blázen jen a těšte se na Michala Tučného.
3: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
3: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
3: Každý všední den po 10.
1: na Rádiu Blaník.

0: Jsem prý blázen jen a Jiří Schellinger, mimochodem tuhle písničku přespíval i Petr Kolář, taková zajímavost. Tak co si budeme hrát dál po té 11. hodině? Marie Rotrová, to nic?
1: To nic, to jen tak. Do očí mi padlo asi...
0: Taky nabídnu Argemu.
2: Tohle je ráj.
0: A nebo naši tu krásnou sluníčkovou hymnu. Která i letos zazní na Konopišti, tak se těšte, ale v příští hodině tady bude 100% taky tahle váječná věc. Hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 11 hodin.
3: Blaník za volantem.
0: Sobota dopoledne a doprava houstne, tak kde pak máme problémy?
4: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte se zdržením u Velkého Meziříčí. Kolona je od 146. kilometru, popojíždí se po 150,5. kilometr, kde v levém jízdním pruhu pracují silničáři. Zdržení pro osobní auta je na 20 minut. Kolona se tvoří také na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova. Zpomaluje se na 203. kilometru, popojíždět budete po sjezd na Rohlenku. Zdržíte se tam do půl hodiny. S kolonou počítejte také na dálnici D7, a to v obou směrech. U letiště Ruzině je dopravní omezení, v každém směru se zdržíte do 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
0: Tak děkujeme, kdyby cokoliv, kdybyste taky najeli do kolony nebo se setkali s nějakými komplikacemi, klidně nám to zavolejte na dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: No a dneska by mělo být většinou jasno. Během dne, zejména na východě, se sem tam může vytvořit kupovitá oblačnost, ale beze srážek, a k večeru se opět vyjasní. Teploty přes den 21 až 25, v Čechách až 28 a v tisíci metrech kolem 19 stupňů.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
6: Blaník. Pěkné dopoledne. Pokud byste chtěli dnešek strávit aktivně, tak vyrazte na Konopiště. V zámeckém parku se tu koná triatlon. Těšit se můžete na závody profesionálů, sami si tu triatlon můžete i vyzkoušet. Připravené jsou závody pro všechny věkové kategorie, od jednoho roku až do stovky. A pokud přeci jen závodit nechcete, můžete na místě sportovcům aspoň fandit. To v Dobříši se dneska konají tradiční májové slavnosti. Nabídnou bohatý celodenní program na několika scénách. Těšit se můžete na koncerty, vystoupení místních škol a organizací i na pestrou škálu aktivit pro rodiny s dětmi. Hlavní hvězdou letošního ročníku bude populární kapela MIG21. A milovníci piva by neměli vynechat akci v Černokosteleckém pivovaru. Proběhne tu 14. ročník legendárního vysmolení dřevěných sudů. Těšit se můžete na parní show, bednářská vystoupení nebo vykulování sudů. Nechybí ani pivo a dobroty, které k němu patří. Zlatým hřebem bude naražení piva Černá svině, které proběhne ve 3. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
11: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.
3: Plasta Suk
5: na rádiu Blaník.
0: Teď je 11. a přeji stále pohodové sobotní dopoledne a za chvíli vás pozveme do Kroměříže, do tamní květné zahrady. Tady se totiž něco chystá a až to bude hotové, to bude něco nádherného. O co jde, prozradím za chvíli. Teď posílám Marcelu Holanovou a písničku Ráno. Tak a se

0: Terry Mariah Carey Without You o našem dopoledním vysílání 10 minut po 11 hodině. No a teď se vracím k tomu, o čem jsem vám mluvil na začátku hodiny, co jsem sliboval, že se vypravíme do Kroměříže. V tamní květné zahradě totiž začala výsadba až 60 tisíc letniček. Hotovo bude na konci června a výsledkem mají být nádherné barevné ornamenty. Podrobnosti nám poví zahradní architekt Pavel Novák.
1: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále axamitníky vysazujeme, okrasné zelí, letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek. Máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou a zelí je takové růžovo-zelené.
0: No tohle bude nádhera, ano, to se těšíme. Samozřejmě ještě dodám, že květná zahrada v Kroměříži je už 28 let zapsaná na seznamu UNESCO. Tak držíme palce, ať jde to sázení hladce a ať si to pak můžeme přijít užít. Teď už zase hezky česky Marie Rotrová zpívá To nic. No a po ní Argema, Tohle je ráj. Tohle je Blaník, taky takový ráj na písničky. Ano, hrajeme hezky česky. 11 hodin, k tomu 11 minut a Vlasta Sukvám se je krásnou sobotu.

0: Čas nám opět poskočil za 8 minut, už bude 11:30 a sobotní pohodičku si užíváte ve společnosti Blaníku. Tak pozor, jak už jsme říkali, podle předpovědi nás pravděpodobně zítra a na začátku týdne čeká první 30 a opravdové letní počasí. A mě by zajímalo, jste skupinka, která si řekne jupí, konečně vedro, anebo už teď je mi horko, co budu dělat. Protože přesně teď se ta společnost každoročně dělí na takové dvě skupinky, lidi, co vytahují grill a lehátka, co si libují, a na ty, co okamžitě zatahují žaluzie a hledají ventilátory. Tak schválně, jak to máte vy? Napište mi SMSku na 603 118 118, popřípadě zavolejte na 800 109 109, popovídáme si o tomto počasí a uvidíme, jak to mají právě blaniští posluchači. Za chvíli se k tomu vrátíme a taky si zahrajeme třeba Hanu Zagorovou nebo naši blanickou hymnu Slunce dál svítí.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
2: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
1: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.

0: tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Někdy je čas začít znovu. Změnit směr. Zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGV, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
13: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
12: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
13: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
12: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
13: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
12: Černokostelecký pivovar.
14: Lyže?
15: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
14: Půjčovna?
15: Happy Sport.
14: Servis?
15: Happy Sport.
14: Bazár?
15: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
16: Happy Sport.
14: Happy Sport?
15: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
16: Happy Sport.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
18: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
19: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Viděl jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byla naše nejnovější hymna Slunce dál svítí. A to se víc než hodí, protože sluníčko vytáhne teploty nahoru. Ano, zítra po neděli bychom mohli naměřit první třicítky. A já jsem o tom už mluvil, že jsou dvě skupiny lidí. Jednak ti, kteří se už nemohou dočkat, kteří to milují, kteří jásají. A pak ti, kteří nevytáhnou paty z domu a pouští větráky a klimatizace. Jak to máte vy? Ptal jsem se vás na to. Psali jste SMSky a volali, tak pojďme na textovky. Já to miluji, už jsem zahájila koupání v bazénu. Ano, zahrada, bazén, sluníčko, to je moje. Ilona z Bohdanče. Jupí, bude teplo a konečně se mi ohřeje bazén. Teď má 14 stupňů, což je osvěžující, ale dlouho tam být nemůžu. Zdravím, Irena. No já vás obdivuju, teda 14 stupňů, to je mazec. Oproti tomu píše Kačka. Já mám zatažené žaluzie už od včera a můj sen je narodit se v příštím životě v Londýně. Kačka. Pepík z Kolínska mi říkal, že je spíš taky pro nižší teploty, že vedra moc nedává. Další textovka, dobrý den, za mladá, až do 60 let teplo a opalovačka, do 70 už méně a po 70 chlad, sezení ve sklepě, Marie Rokycany napsala. Já to leto miluju, čím větší teplo a více sluníčka, tím raději dělám na zahradě a je jedno, jestli sekám, riju nebo okopávám, hlavně vše na plném slunci, Hanka. A na telefonu čeká posluchačka Jiřinka ze Sichrova, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jiřina ze Sichrova. Já jenom odpovídám na váš dotaz, jak to máme rádi s teplem.
0: Povídejte.
1: Ano, povídám. Mám ráda horko, jsem už ve věku důchodcovském dlouho a kdybych nebyla tak stará, tak si koupím nějakou chateč exotice, ano, kterou miluju, tu exotiku.
0: Ještě mi řekněte, co máte tady na létě nejradši.
1: Teplo, koupání v bazénu a moře.
0: No, tak to jste můj člověk, teda.
1: Jo,
0: já to mám úplně stejně.
1: Jasně.
0: Ale teď jsme asi naštvali tu druhou skupinu.
1: No jo, lyže nesnáším, zimu nesnáším. Takže takhle, ano.
0: Tak děkuju, mějte se báječně. Naslyšenou.
1: Zatím, naschle.
0: Tak, když jsme se tak navnadili na tu letní vlnu, tak za chvíli nějaké typicky letní pecky v našem vysílání. Například se můžeme zavlnit při téhle a hezky česky dáme Stanici svět. Tak vám přeji dál příjemný poslech. Za minutu bude 3:15. Radio Blaník.

0: Cyrila z Ketchup. Hezky jsme se zavlnili. The Ketchup Song a Cyril je. Za pět minut už bude pravé poledne, za chvíli taky 60 minutovka plná českých písniček bez jediné zahraniční a mezi těmi, které vybíráme, Karel Gott. Taky Vladimír Mišík, Proč ta růže uvadá.
1: Proč ta růže uvadá.
0: A dáme Václav Neckáře. A spoustu dalších. Hrajeme hezky česky, těšte se.
2: Blaník za volantem.
0: Je sobota, poledne a teď to vypadá, že ta doprava zase houstne. Kde pak máme problémy?
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte se zdržením u Velkého Meziříčí. Kolona je od 141. kilometru, popojíždí se po 150.5. kilometr, kde dnes pracují silničáři. Zdržení pro osobní vozidla je 20 minut, kamiony se zdrží déle. S kolonou počítejte na dálnici D7, a to v obou směrech. U letiště Ruzyně je dopravní omezení, v každém směru se zdržíte do 10 minut. Kolona se tvoří i na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Turnova. Popojíždět budete mezi 51. až 53. kilometrem a zdržíte se 10 minut. Šťastnou cestou vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: Tak díky, kdyby cokoliv, kdybyste se setkali s nějakými komplikacemi na svých cestách, volejte naši dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Jak už jsem říkal, blíží se poledne a teploty rostou, už se ohýbují nejčastěji od 20 do 25 stupňů Celsia. Dnes přes den naměříme v maximech kolem 25 v Čechách až 28 v tisíce metrech okolo 19 stupňů a po většinu odpoledne by mělo svítit sluníčko s výjimkou východu. Tady sem tam může být i oblačno, ale k večeru se zase vyjasní.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
5: Blaník. Hezké poledne. Dětem se bude určitě líbit na zámku v Mníšku pod Brdy. Na jeden den se totiž stanou rytířem. Kromě pasování na rytíře se můžete těšit i na šermířská vystoupení, středověký tábor a krčmu nebo na sokolnické ukázky. Ve 14 hodin pak začíná turnaj pro královnu a ve 3:45 turnaj pážat. Akční podívaná na vás čeká v Praze ve Žlutých lázních. Koná se tu Den pro rodiny se záchrannými složkami. Do areálu na břehu Vltavy se sjedou záchranáři a zástupci policie. Těšit se můžete třeba na záchrannou akci vrtulníku na vodě, vodní skútry, podvodní dron, ale taky na klasické čluny a pestrý program na suchu. A podobná akce se koná i v Berouně, sem poprvé zavítal Krimifest. Těšit se můžete na odborné ukázky Policie České republiky nebo mobilní střelnici. Na nečisto si zkusíte i fyzické testy k policii. V 14:30 je na programu beseda s herci Matáskem a Orozovičem a od 6:00 do 10:00 večer bude diskotéka. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Hausbrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
0: Ano, jsem stále s vámi, teď je poledne a startuje hodina, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Tak za chvíli Vladimír Mišík, Proč ta růže uvadá, a nebo Karel Gott, Zůstanu svůj. No, užijeme si to zkrátka celých 60 minut, jenom české písničky. Tady jsou pro vás, jdeme na to.
9: Hezky česky na Blaníku.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: Vladimír Mišík, také ETC, proč ta růže uvadá. 12 hodin, k tomu 11 minut, posloucháte Blaník a hodinku Hezky česky. Tak za okamžik budeme pokračovat. Jinak Vladimír Mišík má dneska svátek stejně jako další Vladimírové. Tak pánové, všechno nejlepší, je vás více než 86 tisíc u nás v České republice. Ale nesmíme zapomenout taky na Vladimíry, ano, na dámy, takže milé Vladimíry, jen to nejlepší i vám, vás je přes 18 tisíc. Kdo má narozeniny z těch slavných osobností? Tak máme tady například Felixe Slováčka, českého hudebníka, který slaví 83. Taky českého zpěváka Jiřího Štědroně, jemu 84.
1: Mám rád vlaky, co někam jedou.
0: A 31. narozeniny má český herec Marek Lambora, který si střehl i několik písniček, třeba s Terezou Maškovou Náš příběh. A ten si teď dáme na Blaníku.

0: Tolik tedy slza písnička Žár ve vysílání Rádia Blaník. Za 8 minut už bude 12:30. A každý den v tomto čase vám hrajeme jenom hezky česky mezi 12. a 13. Takže i zítra. Ale pozor, zítra, tedy v neděli, tu budeme mít v tomto čase reprízu české desítky. Takže české písničky ano, ale ty nejhranější. Pokud jste v pátek tedy prošvihli českou desítku a nevíte, zda ta písnička, která v minulém týdnu vystoupala na vrchol. Rádio Blaník. Tahle. Musím se obhájila první pozici. Eva Farna, Miraj, vzpomeneš si? Tak zítra v repríze české desítky se to rozvíjí. Tak určitě poslouchejte. No a za chvíli pro vás Václav Neckář či Iveta Bartošová.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS990.
3: Zamkni video.
2: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně v Ráž u Písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně-vráž.cz.
8: Kvalitní interiérové schody, to je firma

0: SK Plus jílové úprahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení a nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
7: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Kopen.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: a zítra bude mít narozeniny. A teď nám dospívala na Blaníku Leona Machálková. Narodila se v roce 1967, 24. května, takže zítra ji popřejeme.
1: Za tři české, za sluníčkem.
0: A teď potěšíme milovníky sluníčka a moře. Máme pro vás další kolo hry, v rámci které si můžete vyhrát letecký zájezd pro tři osoby od CK Boom Style do hotelu Henry Resort Spa v Albánii. A už teď si můžete představit, co všechno je pro vás připravené. Tak samozřejmě, to je jasné, vyhřáté moře, k tomu dlouhé pláže a taky ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive. No, tak tohle je skutečná paráda. Ostatně, každou chvílí pro vás máme hru Za tři české za sluníčkem. Nedávno se z výhry radovala třeba posluchačka Renata od Mladé Boleslavy.
2: Ty o tom nemůžu věřit.
0: Tak to jsou pocity, kterým se opravdu nedá uvěřit. A vy je můžete prožít buď dnes, nebo zítra. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a najít právě u nás na Blaníku tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jakmile je uslyšíte, vemte telefon a volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako první, vyhrajete a poletíte za sluníčkem.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: No a my dál hrajeme hezky česky. Za chvíli třeba Žlutý pes, Modrá je dobrá. A tohle je Marta Kubišová. Ringo Ring.

0: Ano, žlutý pes a modrá je dobrá. Posloucháte Rádio Blaník. Modrá obloha je právě dnes nad Českou republikou. Jsem tam sice zatažená na východě našeho území, ale zase se vyjasní. A podrobnosti si řekneme už za okamžik počasí. Pak pro vás písničky od skupiny Jelen.
1: Tak buď klidná jako voda.
0: Dáme kabáty.
1: Zastav ten kočár, dej.
0: A což takhle dát si i špenát? Jiří Čelinger zaspívá. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 13 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Už jsem to nakousl, jaké počasí nás čeká dneska odpoledne. A pršet by rozhodně nemělo, maximální teploty dnes 21 až 25, v Čechách místy až 28 tisíce metrech kolem 19. Zítra pak čekejme většinou polojasno, ano, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy, sem tam ojedinělé přehánky a nějaká ta oblačnost, ale postupně se opět vyjasní. Zítra teploty ještě povyskočí, naměříme 25 až 30, v tisíci metrech to bude kolem 23 stupňů.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio

0: Krásné odpoledne. Pokud byste chtěli dnešek strávit aktivně, vyrazte na Konopiště. V Zámeckém parku se koná triatlon. Těšit se můžete na závody profesionálů a sami se triatlon taky vyzkoušíte. Připravené jsou závody pro všechny věkové kategorie, od jednoho roku až do stovky. A pokud přeci jen závodit nechcete, můžete na místě sportovcům aspoň fandit. Za zvířaty se můžete vydat do pražské zoo. Dneska mají svůj den želvy. V rámci oslav se v zahradě seznámíte s jednotlivými želvami a těšit se můžete i na komentovaná krmení a tradiční cyklus přednášek. Zároveň proběhnou i krmení dalších zvířat, která obývají mokřady, jako jsou třeba kapibary a nebo pelikáni. A jestli nemáte žádné plány na večer, tak co vyrazit za výstavou? V památníku Antonína Dvořáka se koná hned několik akcí. Proběhne muzejní noc, v rámci které se v 5 odpoledne koná vernisáž hned 3 výstav. Jde o expozici Ženy na vysoké, slavní čeští skladatelé a výstavu textilních obrazů hudba. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
8: Plasta Suk
9: na rádiu Blaník.
7: Ano, já jsem stále s vámi, přeji krásnou sobotu ve 13 hodin. Když se řekne Dalibor Janda, všichni víme, o kom je řeč. Ale tenhle báječný zpěvák se vlastně jmenuje Václav. Dalibor, to je jméno, které dostal při křtu. A zatímco na konci 70. let, kdy se objevil, ještě vystupoval pod jménem Václav, od těch let 80. už ho známe jako Dalibora. A tohle je jeho pecka, hráli jsme chličkovanou, tak a se líbí. Rádio.

0: Skupina Jelen pro vás, klidná jako voda, tady na Rádiu Blaník, 12 minut po 13. Dál hezky česky třeba Kabáti, už za okamžik oni, ale teď jdeme na výlet s kolegou hercem Miroslavem Táborským. Pokud vám utekl úterní díl našeho putování, tady ho máte ještě jednou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval do Podmokel na Rokycansku, na místo, kde v roce 1771 objevil Jan Koch, zvaný Janota, obrovský poklad z doby Keltů a nevěděl o tom. K pořádné hromadě zlata přišel Janota jako slepý k houslím. Žil svůj obyčejný jednotvárný život. Den co den chodil z domova do práce a z práce domů, jen v neděli vedli jeho kroky do kostela. Nechodil s hlavou v oblacích, nepokoušel se jako jiní pošetilci přičarovat si bohatství pomocí kouzelných bylin či půlnočním smlouváním s ďáblem. O Velkém pátku se nehnal do skal a do temných strží a nečekal, až se země rozestoupí a odhalí ve svém nitru poklady. Byl smířený se svým údělem nádeníka, nehloubal o věcech, které mu život předkládal, jen je prostě přijímal. Málo co ho dokázalo vyvést z trvajícího klidu. Když proto 12. června roku 1771 uviděl v sesutém břehu u potoka Zavsí vykukovat z vlhké kypré hlíny široké hrdlo starého hrnce, od jehož puklého boku se skoro až k potoku táhla kostrbatá stuha vysypaných, zablácených kovových mušliček, neposkočila jeho tepová frekvence ani o kousek výš. Ale natolik apatický, aby nebyl zvědavý, co to déšť vyplavil ze země, zase nebyl. Vzal hrst mušliček do ruky, sešel k vodě, opláchl je od bláta, přesypal z jedné dlaně do druhé, chvíli je hloubavě pozoroval a pak je bez velkého zájmu zastrčil za rukáv košile. Byl přesvědčený, že se mu do cesty připletl plný hrnec bezcenných starých mosazních knoflíků. Byl by je rovnou zahodil, kdyby si nebyl vzpomněl na své děti a na jejich neúnavné hry s knoflíky, které ti uličníci uřezávali tajně od kalhot. Darebáci, pomyslel si Janota dobrácky, a teprve v tu chvíli se jeho srdce rozbušilo malinko rychleji a tvář se rozjasnila, neboť si představil, jakou radost budou mít ti malí nezdárníci, až jim svůj nález nasype do dlaní. No a na další osudy zlatého pokladu z Podmokel si musíte počkat do příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A pokračování tohoto výletu nabídneme krátce po 18. Teď už Alba Bano, Romina Power, Sempre Sempre a pak slíbená skupina Kabát. Ve čtvrt na dvě jednu minutu vás zdraví a pohodovou sobotu přeje Vlasta Suk.

0: Kabát na Blaníku a písnička Oni, a přesně oni ze skupiny Kabát se už nemohou dočkat letošního podzimu, kdy chystají halové turné. Celkem zahrají na 17 místech u nás v Česku a 5 koncertů chystají na Slovensku. Tak se těšme. Jak už jsme říkali, zítra můžeme naměřit až 30 stupňů Celsia, má svítit sluníčko, ovšem pozor, ne všude. Na Česko se totiž žene opět saharský prach, který může tu teplotu snížit, a leckde to bude vypadat jako, že je oblačná obloha. Tak s tím počítejte, neříkejte si, no jo, oni na Blaníku říkali, že bude krásně svítit sluníčko a 30 stupňů, přitom bude zataženo, tak právě za to může ten saharský prach, pokud se k nám dostane. Za chvíli Jiří Schellinger, což takhle dáci špenát, a taky Darina Rollinsa k náhodou, za 7 minut už bude půl druhé.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
2: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
3: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
2: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
3: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
2: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
3: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
2: Černokostelecký pivovar.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě, a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
11: Svatební den jako z pohádky?
12: Lázně Vráž u Písku.
11: Romantický

0: Pražský zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
3: Maxi Dotace.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
6: Vy, vykat a vidon, vidra.
5: A vidon?
6: Jasně, a vidon on triof. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportál.

0: Michal Šindelář a další hezká česká pro vás. Hořely, padaly hvězdy, za 4 minuty už bude 2:45. Já vám přeji krásné sobotní odpoledne. Je 23. května, už se pomaličku, ale jistě blíží sezona dovolených. Pražské letiště proto spouští novou kampaň, která se jmenuje Odbavte se. A její hlavní poselství vysvětluje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
0: Tak děkujeme za osvětlení a za chvíli už budeme pokračovat. Na Blaníku pro vás třeba Don Landa nebo Ricky Martin.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9.

0: Daniel Landa na Blaníku tajemství a já vám teď odhalím tajemství, jaké písničky si zahrajeme po zprávách. Třeba Michala Davida, Zdálo se mi o ní. Taky nabídnu Karla Gota. Nebo Petra Jandu, Nějak se vytrácíš, má lásko. Něco mě mrazí. No tak budeme pokračovat. Na Blaníku hrajeme hezky česky a za 6 minut už nám odbije 14. hodina.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes odpoledne je většinou jasno, na východě se sem tam může vytvořit kupovitá oblačnost, ale beze srážek, k večeru opět se znovu vyjasní. V maximech dnes naměříme do 25, místy až do 28 a v 1000 metrech kolem 19 stupňů. Zítra čekejme ráno a dopoledne většinou slunečno, pak sem tam i oblačno a ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy, a večer hlavně v Čechách se znovu vyjasní, s tím, že zítra naměříme v maximech mezi 25 a 30, v 1000 metrech okolo 23 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürli.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
15: Mladík obviněný z vraždy v Pardubicích se přiznal. Teploty zřejmě srazí saharský písek. Ostrava bude mít další sportovní zázemí.
2: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Mladík obviněný z vraždy spolužačky jde do vazby. Poslalo tam soud v Ústí nad Orlicí, kde obviněný vypovídal a k činu se přiznal. Na dnešní vazební jednání dohlíželi i těžko oděnci se samopaly. Za usmrcení dívky u střední školy v Pardubicích mu hrozí až 10leté vězení. Na Česko se žene saharský prach. Podle meteorologů může výrazně ovlivnit zítřejší počasí. Nemusí být nakonec takové horko, jak očekávali. Písek se aktuálně nachází nad západní Evropou. Nejvíc ho bude ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Nejtepleji by mělo být zítra v Polabí, na Plzeňsku a částečně taky na jižní Moravě. Ostravané budou mít o další možnost sportovního vyžití navíc. Tělocvična v Ostravě Třebovicích se po několikaleté rekonstrukci znovu otevírá. Co všechno sportovní zázemí nabídne, to už dodává mluvčí města Petr Havránek.
8: Tělocvična opět nabídne zázemí pro širokou škálu sportovních aktivit, jako jsou například fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit taky jako prostor pro komunitní život v městské části.
15: A také poslouží pro pořádání kulturních akcí. V Kalifornii hrozí výbuch nádrže s mnoha tunami chemikálí. S aktuálně z ní utniká pára kvůli přehrátí. Nádrž je využívána k výrobě plastových dílů. Úřady evakuovaly skoro 40 tisíc lidí. V okolí se přitom nachází 2 zábavní parky Disneyland. Aby se případné toxické látky nedostaly do vody, hasiči vytvořili ochranné bariéry. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Vlasta Suk.
0: A pokračujeme v odpolední krasojízdě.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 14 hodin, pokračujeme, ano, samozřejmě hezky česky, ale taky s naším kolegou blaňským krajánkem. Martin Císař vyrazil do terénu, aktuálně by měl být v Leteckém muzeu u Mladé Boleslavy, co tady všechno je, to už vypátrává a za chvíli nám to řekne, sám se přihlásí do vysílání. Tak si počkejte k tomu písničky od Ace of Base Michala Davida nebo Xindla právě teď. Dobré odpoledne. Rádio.

0: báječně vám hraje Vladník v sobotu odpoledne, 10 minut po 14. hodině, za námi je Soface. A teď se necháme pozvat na další zajímavý výlet.
1: Jedeme sama. Krajánek, Rádia Blaník.
0: Můj blanický parťák, kolega Krajánek Martin Císař vyrazil s mikrofonem do terénu a právě od mikrofonu se nám hlásí z další zastávky. Martine, vítej ve vysílání. Odkud to je? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím tebe Vlastíku a všechny posluchače Rádia Blaník. Já se nacházím v Leteckém muzeu tady u Mladé Boleslavy a u mikrofonu už mám Vladimíra Handlíka a to je vlastně zakladatel tohoto muzea. Říkám to správně?
3: Téměř správně, já jsem tomu trošičku pomohl na svět, ale jinak to postavil Středočeský kraj. Je tady krásná sbírka 26 letadel, které jsou zapůjčené a z těch 620 20 lítá. Takže my máme největší radost, když ukazujeme ty letadla divákům a tady před muzeem jim je předvádíme nebo po leteckých dnech a podobně.
2: Vladimíre, je to jediné muzeum tady v Mladé Boleslavi nebo je tady ještě nějaké?
3: My patříme pod Muzeum Mladoboleslavská, které je v Mladoboleslavském hradu a to má 4 filiálky, pobočky, my jsme jedna z nich, takže je tady Muzeum Benátecka, patří to pod Benátky, pod to Muzeum Mladoboleslavka v Benátkách, je tady Muzeum v Bělé pod Bezdězem a je tady Fara v Dolní Krupe.
2: My tady máme krásná letadla, pojďte mi nějaké to letadílko představit. Co je třeba tohle za letadlo? To vypadá, že je ruské letadlo?
3: Ano, to je náš největší unikát, takže to patří k těm letounům, který sem k nám na konci války přiletěli. Je to ruský Polikarpov PO2, je to originál z roku 1937. Učili se v tom lítat ruský piloti a po válce toto letadlo skončilo v Jugoslávii, kde letalo v aeroklubech, letalo tam taky v armádě a potom letělo rozebraný na kousíčky 40 let v koutě v hangáru. Pak ho ty Slovinci, to už nebyla Jugoslávie, ty ho dali dohromady a v roce 2014 jsme ho od nich koupili a přiletěli jsme s ním přes Alpy do Mladé Boleslavy. Je to velký unikát, protože z původního počtu 40 tisíc kusů, největší počet kusů na světě od jednoho typu letadla, jich v celé Evropě zůstalo 7 kusů.
2: To je neskutečný, to je nádhera. Co je tohle za námi za krásný letadílko?
3: Tak tohle to je taky zajímavé letadlo, to se jmenuje Zlín Z50LX a tento kus létal 30 let v akrobatické skupině Red Bull. Jirka Saler, výborný pilot, který v tom lítal, měl v tom letadle dokonce nehodu kdysi v Indii, když ty letadla končily a vyměňovali je za jiný, kde při velký skupinový akrobacii se dvě letadla srazily a tomuhle tomu letadlu druhý letadlo vrtulí useklo třetinu křídla. A to byl tak výborný pilot, že i s tím useklým křídlem přistál. To letadlo bylo opravené a dneska lítá akrobací.
2: Letadla jsou tady krásná, ale škoda, že už nelétají.
3: Létají.
2: Ne, to mi neříkej.
3: Ano, máme tady 26 letadel a z toho 20 je plně funkčních, například tady na té straně, včetně těch dvou starodávných, který tam visej. Letadlo Metoděje Vlacha, podle kterého se jmenujeme z roku 1912 a letoun Grade z roku 1909, jsou to samozřejmě repliky, nejsou to originály, tak toto na této straně létá úplně všechno.
2: Krásná pozvánka pro naše posluchače. Vy už jdete létat, vy už jste netrpěliví, už pomalu máte nastartované motory, už to letí.
3: Já poletím za hodinu.
2: Dobrá, já vám děkuju za váš čas, mějte se krásně, ať se vám daří v téhle skutečně úžasné činnosti. Děkuju.
3: Já taky děkuju a naslyšenou.
2: Tolik tady má první reportáž a já vyrážím do Aquapalace Česlice. Přihlásím se po 17. hodině.
0: Tak opatrně, budeme se těšit samozřejmě.
1: Krajánek, Rádia Blaník.
4: Krajánek, Rádia Blaník.
0: Tak, jak jste slyšeli, Martinův vůz pojede do Aquapalace Praha v Česlicích, ale ten vůz od Marie Rotrové, ten už jel. Tady je další hezká česká pro vás a za chvíli třeba Karel Gott. Dobré odpoledne.

0: Fagot nás potěšil peckou Jestli tě budu mít rád. Za 7 minut už bude půl třetí. Tohle byla písnička z roku 2002 z alba Pokaždé. Doufám, že potěšila. A tady je kolegyně Monika Holubová. Jdeme za hokej.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké odpoledne. Česko dnes čeká derby se Slovenskem o velmi důležité body na turnaji. Oba týmy na sebe naráží poprvé po 3 letech. Slovensko navíc na letošním turnaji dosud nenašlo přemožitele. A jak utkání, které začíná v 16:20, vidí mistr světa a olympijský vítěz Jan Čalun?
3: Tak já si nemyslím, že je převálcujeme. Vždycky ty derby můžou dopadnout na obě strany, takže zase čekám vyrovnaný utkání a zase pevně věřím, že to bude se šťastným koncem pro nás.
2: Od semifinále v roce 2012 tedy celkem 8krát v řadě se nestalo, že by čeští hokejisté sousedům podlehli. Na derby se těší taky útočník Dominik Kubalík, podle kterého Slováci hodně bruslí a dost skorují. Očekává vypjatější utkání i vzhledem k tomu, že se řada hokejistů zná z extraligy. Češi dnes nastoupí se 7 obránci a 13 útočníky. Hrát nebudou Jan Ščotka s Janem Mandátem. Trenérům už budou v roli konzultantů k dispozici Zdeněk Muták s Pavlem Grosem, a to přes vysílačku. Česku patří v tabulce průběžné 3. místo z 10 body. Slováci mají o 1 víc. A vítěz dnešní bitvy se výrazně přiblíží postupu do čtvrtfinále, přestože k jeho dřívější jistotě bude stále potřebovat i souhru dalších výsledků. Aktuálně se hraje taky 3. třetina za stavu 2-1 mezi Lotyšskem a Američany. Dánsko vede před koncem utkání nad Slovinskem 2-0. Tolik hokejový speciál, další uslyšíte zítra.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No a za chvíli už na Blaníku třeba Botox s písní Pyžamo nebo Harpo Movie Star.
6: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
7: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. My máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
6: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.

0: kluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
13: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
12: Počkejte, kůň? Ukachen?
13: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy. Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
12: Tak moment, kůň nebo žába?
13: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
12: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
13: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
12: Co to?
13: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má nakladí takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
12: Do reprezentace? Jako za národák?
13: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
12: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
14: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: 30 lety jsme tuhle písničku mohli slyšet poprvé. Petr Janda, Nějak se vytrácíš, má lásko, z 96. z alba Kulhaví poutníci. Teď na Blaníku ve 3:15. No v tuto chvíli zbystřete, už jsme o tom mluvili několikrát, děje se to totiž den co den. Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů a nachytat se může opravdu každý z nás. Pachatelé totiž využívají strach, časový tlak a manipulaci. Zaútočit můžou jménem policisty nebo bankéře, a to buď telefonicky, mailem či SMS-kou. Policie proto připravila preventivní pravidlo 3Z. Vysvětluje ho Zuzana Pidermanová z odboru prevence.
1: To jednoduché pravidlo znamená, když vás někdo nutí k okamžitým finančním transakcím, zbystřete a jestliže se jedná o situaci, která vzbuzuje strach, telefon zavěste. No a následně je dobré, aby si vše zkontroloval telefonátem do své banky.
0: Takže ještě jednou pravidlo 3Z. Zastav, zavěs, zkontroluj. A pokud budete mít podezření na podvod, obraťte se na policii. Za chvíli na Blaníku třeba Miroslav Žbirka a další hezká česká hodně pro vás. Helena Vondráčková, Jiří Korn a Slunce. Hezkou sobotu.
2: Jsme Blaník a hledáme hvězdy korobiště.
3: Pojďte je hledat s námi.
2: A můžete na tom královsky vydělat.
3: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
2: A to navíc zcela zdarma.
3: Koncertů je mnoho.
2: Koropiště jenom jedno.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vozvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.

0: Miroslav Žbírka, 22 dní, další pohodovka, zakončuje další společnou 60-minutovku. Za okamžik pro vás další čerstvé zprávy s Monikou Holubovou. No a pohodové písničky tady budou i po té 15. hodině. Balet pro vás chystá. Jakub Smolík zaspívá. Jedna báječná vzpomínka na Blaník. A o lásce na 100 let to bude popivovat Lucie Ondráčková. No jo, zase si budeme hrát tak, jak to máte na tenky. Hezky česky. A za 6 minut už bude 15 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak zítřejší počasí se máme připravit na to, že bude podobné tomu dnešnímu. Většinou tady slunečno, během dne se sem tam může zatáhnout, ale bez srážek a když, tak už jen ojediněle. A co se teplot týče, zítra naměříme v maximech 25 až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů Celsia.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Mezi Ostravou a Bohumínem vykolejil vlak. Soud řešil pokutu pro rezort práce. Fanoušci ostravského Baníku ovládli pražskou Julisku. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Správa železnic řeší od rána vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku. Došlo k tomu na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko. Provoz na trati je proto zastavený zatím do zítřejších 6 ráno. V nehodě došlo v úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku. Nikdo nebyl zraněn a škoda je za 2 miliony korun. Soud se bude znovu zabývat 125 milionovou pokutou pro ministerstvo práce. Žalobou se rezort bránil finančnímu trestu za zadání IT zakázky bez soutěže. O tom, že musí instituce tuto částku zaplatit, rozhodl v odvolacím řízení finanční úřad. Ministerstvo podle něj porušilo rozpočtovou kázeň. Zahrádkáři můžou o tomto víkendu zaznamenávat čmeláky, vrabce, síkory a další volně žijící živočichy. A to v rámci soutěže Živá zahrada. Jak je možné se zapojit, to už vysvětluje svaz ochránců přírody Petr Stýbl.
10: Máme web živazahrada.cz, tam je odrážka o soutěži a tam je přihláška. Mohou se přihlásit kdykoliv během roku. A budeme moc rádi, když soutěžící nám nejenom vyplní ten formulář na webu o tom, co všechno viděli, ale mají možnost poslat i fotografie a za to jsme moc rádi.
9: Třeba loni bylo pozorováno velmi málo motýlů, naopak skoro každý soutěžící spatřil kosa černého. Baník Ostrava ženou za záchranou ve fotbalové lize tisícovky fanoušků. V souboji proti Dukle zahalili pražskou Julisku do modré a bílé. Mají totiž výraznou převahu. Původní odhady počítali s 2,5 tisíce fanoušky Baníku. Na vyprodaném stadionu jich ale může být až dvojnásobek. Aktuálně vede Baník 1-0. Tolik zprávy Rádia Blaník a Vlasíku, je to tvoje.
0: Za dvě minuty bude 15 hodin a my pokračujeme dál.
7: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Víte, co mě teď potěšilo? Že je venku krásně, konečně nádherné počasí. Já myslím, že kolegyně Monika Holubová je na stejné vlně.
9: Je to báječný venku.
0: Že jo. A co potěšilo vás? No, za poslední týden. Klidně mi to napište SMS-kou na 603 118 118 a po půl čtvrté si některé ty vaše textovky dáme do vysílání. No, samozřejmě těší české písničky, hezky česky hrajeme i teď. Balet. No a před námi i Jakub Smolík. Vzpomínka na Blaník už za chvíli. Dobré odpoledne.

0: I písnička Jakuba Smolíka nás vždy potěší, já doufám, že i vás. Tohle byla vzpomínka na Blaník a řeknu vám, že když dvakrát Jakub Smolík nebyl na blanickém konopišti, nebylo to ono.
1: Hvězdy konopiště na rádiu Blaník.
0: Ano, jinak je téměř vždy, kromě dvou vystoupení, si blanické konopiště Jakub nenechal ujít. A spousta z vás se na konopiště vrací taky opakovaně, protože si tu atmosféru užíváte. To letošní konopiště, které se uskuteční za týden, už je vyprodané, ale my jsme poslední vstupenky schovali a už vám rozdáváme. Takže zase v týdnu budete mít obrovskou šanci najít hvězdu konopiště pro ten daný den a možná, že už v pondělí se budete radovat jako nedávno posluchač Karol z Hostomic.
2: Je to Helča.
3: Je to tak?
2: Jo!
3: Je to tam.
2: Je to tam a vy budete s námi na konopišti, ano.
3: Tam bude lidí.
2: A vy k tomu ještě. A koho vezmete sebou?
4: určitě manželku, protože ta chtěla, abych zkusil
2: zavolat. Ta vás k tomu
4: pošťuchla.
2: Vyšlo to, super.
0: Tak takhle se to dělá, zaúkolovat třeba manželku a pak se radovat z toho, že vyrazíte na blanické konopiště slavit další narozeniny našeho rádia. Takže jak na to, jen pro připomenutí, zase v pondělí po 8. hodině vám dáme hudební nápovědu a vy musíte uhodnout, o jakého interpreta se jedná. A potom během dne do 19. hodin, když uslyšíte jakoukoliv písničku od toho daného zpěváka, zpěvačky nebo kapely a dovoláte se do studia na 800 109 109, dáme vám dvě vstupenky na blanické konopiště.
1: Koncert pro všechny.

0: Velká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z Vonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: No jo, za týden tohle dobou už budeme z Konopiště vysílat. Těšíme se na to. Mimochodem, pokud vás zajímá, jak půjdou ty interpreti za sebou, koukněte na náš blanický Facebook, máte to tam hezky přehledně. Teď už Smoky, za chvíli taky hezky česky. Lucie Vondra.

Tak tohle je zpěvačka Pink ve vysílání Blaníku, sobotní odpoledne v plném proudu. Ještě 8 minut a bude 15:30 a vy mi stále můžete posílat SMSky, co vás v týdnu potěšilo, co vám udělalo největší radost. Tak tohle je zpěvačka Pink ve vysílání Blaníku, sobotní odpoledne v plném proudu. Ještě 8 minut a bude 15:30 a vy mi stále můžete posílat SMSky, co vás v týdnu potěšilo, co vám udělalo největší radost. Už se těším, až si s někým z vás taky popovídám.

0: která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a Královna Viktorie a tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
1: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
2: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS990.
3: Zamkni video.
2: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně v Ráž u Písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně.cz.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
9: Maxi Dotace.
10: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
11: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
16: Odplouvám kránu na katamaránu.
17: www.pragboat.cz.
16: Už vím.
17: Tak vzhůru na palubu.
18: Tak já jdu, miláčku.
19: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
18: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
19: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
18: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
19: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: ona, ta obyčejná holka, Lucie Bílá, tady na rádiu Blaník, krátce před 3:15. Já už vím, co vás potěšilo, co vám udělalo radost, veliká hromada SMSek, za okamžik se na ně vrhneme, ale na telefonu čeká posluchač Jarda, nepletuli se. Jardo, dobré odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne, přeju hezký den, krásný všem.
0: Taky, tak prozraďte, co potěšilo vás.
1: Tak nás potěšilo, že jsme s kamarádem a s kamarádkou Rudolfovým vyrazili do Rakouska, byli jsme pod Aštajnem a projížděli jsme krásný jezera, byli jsme se podívat lanovkou nebo respektive zubačkou nahoře. Úžasný, úžasný kraj. Hmm. A potěšilo mě, jak to mají všechno upravený, vystříhaný a jak jsou tam příjemní lidi.
0: No tak to musel být teda velký zážitek, jak tak poslouchám.
1: Úžasný. A ještě větší zážitek, že manželka je po těžké operaci a veškerý tyhle cyklový lety i ty tůry zvládla. Takže no tak velká podklona.
0: No tak paráda. Tak to mám radost za vás samozřejmě. Manželku pozdravujte. Já vám děkuji, že jste napsal. A ještě mi řekněte, odkud vlastně jste?
1: Jarda Machka ze Křenků, Starý Boleslavy.
0: Tak vás tam zdravíme, mějte se krásně, manželku zdravíme a ať máte i nadále krásné cyklový lety. Naslyšeno.
1: Děkuju a vám přeju hezký jenom vysílání, ať se vám podaří koncert.
0: A my taky děkujeme. Mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a pojďme ještě na další SMSky, tak třeba tahle. Mě tento týden potěšilo, že jsem si zahrála kostky u rodičů Mladé Boleslavy, vaše posluchačka z Prahy, z Vysočan. Krásné sobotní odpoledne. Nejvíc mě potěšil včerejší koncert Marie Rotrové v Loděnici Děhylov. Bylo to krásné vzpomínání s nádhernými písničkami Lady Soul Jiřina Sorlové. Dobrý den, potěšil mě náš půlroční Moskevák, který získal na mezinárodní výstavě psů litoměřících výborné hodnocení v kategorii dorostu. Teď odpočívá v autě na cestě domů Ivana. Tak Ivanko, to je taky krásná SMSka. Ještě třeba tahle. Důvodu k radosti mám kolem sebe každý den spoustu. Všechno je nádherně rozkvětlé, na Blaníku krásně hrajete. Písničky, které si můžu zpívat s vámi, rozkvětla mi cuketa a na zapomenutém keříku na balkóně se objevila tři rajčátka Štěpánka. Tak to je taky hezké, Štěpánko, každopádně děkuji. Děkujeme taky za chválu. Máme radost, že se vám líbí naše vysílání. Díky i vám ostatním, kteří jste napsali, ale těch SMSek přišla opravdu velká spousta, že jsem vybral jen některé z nich. Tak a vám všem už pošlu další skvělé písničky za okamžik. Abba, Waterloo a hezky česky. Opět Radeček, bratři. Za 3:45. Pěkné odpoledne.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Tak tohle byla legendární ABBA, potěšila nás s písní Vacelo. Já přeji stále pohodovou sobotu, co si budeme hrát dál v příští hodině po zprávách třeba Karla Zicha. Taky nám zaspívá Standa Hložek Krejčí. A nebude chybět Michal Hruza. Hned na úvod si dáme písničku pro Emu. Hrajeme hezky česky a za 6 minut už budou 4 hodiny odpoledne.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Sluníčko nám téměř svítí po celé České republice, výjimečně zataženo, ale i na místech, kde právě teď jsou mraky, by se mělo vyjasnit. Aktuálně hlásíte třeba z Velichovek 24, Brod nad Dyjí 25, Ostrov nad Ohří na západě Čech 28 stupňů. Jak zítra? Většinou slunečno, postupně během dne sem tam i oblačnost a přehánky pouze ojediněle. Ovšem k večeru zase všude jasno. Teploty 25 až 30, v tisíci metrech kolem 23.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
8: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Rezorty chtějí z rozpočtu na příští rok víc peněz. Děti se v Poděbradech vzdělají ve finanční gramotnosti. Řidiče překvapí v Karviné obří sochy.
2: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. Oproti letošku požadují už teď členové vlády pro své rezorty přes 100 miliard navíc. Schillerová trvá na tom, že deficit veřejných financí nepřesáhne 3% hrubého domácího produktu, tedy 356 miliard korun. Poděbrady propojí vzdělávání, zábavu i dětskou zvídavost. Čtvrtý ročník multižánrové akce Srdcem pro lepší svět nabídne už zítra dětskou konferenci nebo edukační hru na finanční gramotnost. Pokračuje za nadační fond Přehlížena Pavlína Šmídmajerová.
10: My za nadační fond Přehlížena organizujeme takzvané diskuzní panely, kde naše téma je zodpovědný přístup k dětem v rámci výchovy, vedení ke sportu, odolnosti a ve finále ještě i právě jak pracovat s nadanými dětmi.
9: Program startuje v 10 dopoledne a pokračovat bude do večera. Karviná umístí na příjezdu do města obří mravence. Mají symbolizovat pracovitost, která město posouvá dopředu, a vítat budou návštěvníky od příštího týdne ve směru z Českého Těšína. Autorem uměleckého díla z Kortenové oceli je Denis Křižánek. Policie na východě Slovenska zabránila v útoku kyselinou na dvě ženy. Po podezřelém muže kriminalisté pátrají, hrozí mu až 12 let. Pachatel se k útoku dlouhodobě připravoval a oslovil několik osob. Poskytl jim fotografie vyhlédnutých obětí, informace o jejich pohybu a taky instrukce potřebné k útoku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady opět Vlastík.
0: Ano, s dobrou náladou, jako vždy, za 2 minuty bude 16 hodin.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Aby taky ne, když máme venku tak nádherně. A navíc na Blaníku si někdo z vás může vyhrát ten báječný zájezd k moři. A posloucháte pozorně naše vysílání? Pokud ano, tak děláte dobře, stačí mít po ruce telefon, možná ho budete potřebovat už brzo, ale neprozradím víc. Za chviličku se k tomu vrátíme, teď Michal Hruza pro Emu.

0: Ondra Bočili, taky Sarah Brightman ve vysílání Blaníku 9 minut po 16. hodině.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Pokud jste Blaník zapli až teď, mám pro vás dvě dobré zprávy. Jednak, že tři různé písničky od stejného interpreta ještě nezazněly a tím pádem stále můžete vyhrát letecký zájezd k moři, který pro vás má cestovní kancelář Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. Je to pro tři osoby a tentokrát to bude na 8 dní v 5-hvězdičkovém hotelu, takže to krásné moře, dlouhé pláže si budete užívat a to všechno s all inclusive. Jinak hru o letecký zájezd pro vás máme každou chvíli.
2: Jo, super!
0: Třeba takhle sradovala posluchačka Zuzka a vy můžete být třeba právě dnes nebo zítra. To zkrátka musíte vypátrat, kdy zazní ty tři písničky o stejného interpreta hezky po sobě. V momentě, kdy se tak stane, bez přerušení, volejte na 800 109 109, když se dovoláte jako první, poletíte. Tak hodně štěstí.
1: Za tři české, za sluníčka. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Dál hezky česky Karel Zich, jak slyšíte, měla na očích brýle. A já vám přeji krásné sobotní odpoledne s Blaníkem.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: Metalik, tedy Uniktu. I v sobotu odpoledne posloucháte Rádio Blaník. Za 10 minut už bude 16:30 a to znamená, že v tuto chvíli přesně začíná hokejové utkání Slovensko-Česko. Tak držíme našim hokejistům palce. Pokud nemůžete sledovat zápas v televizi, nevadí, my vás průběžně budeme informovat, abyste věděli, jak to na ledě vypadá a nic vám neuteklo. Rádio Blaník. No a dál hezky česky už za chvíli třeba Turbo nebo Karel Gott. Pokaždé.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva.
5: Krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým...

0: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
1: Nápady, tipy, inspirace.
4: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Ty jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs-tábor.cz. Škola pro tebe.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
2: Tohle je Karel Gott a já mám radost, protože v rámci mistrovství světa v hokeji teď aktuálně vedeme na Slovenském 1-0. Tak fandíme dál z plných plic.

0: Karel Gott, krásná písnička pro vás po každé 4 minuty před 4:45. Přeji vám stále pěkné odpoledne a teď se zaměříme na náš web, kde si teď můžete nově poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát o dějišti mistrovství světa v hokeji, tedy o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou.
1: Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později a vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinan, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
0: A ještě podotýkám, že tohle povídání je dokonce dvoudílné a o Švýcarsku se v něm dozvíte skoro úplně všechno. Tak šup na naše internetové stránky na adresu radioblanik.cz. Vlasta Suk se pro dnešek loučí, přeju vám krásný zbytek dnešního dne, za chvíli skvělý kolega Martin Ledinský, a s ním samozřejmě budete fandit našim hokejistům. Aktuální stav 1-0 vedeme proti Slovensku. Tak do toho, pánové. Mějte se báječně, ahoj.
2: Porubiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Zuzana Norrisová na Blaníku. Za 7 minut je tady 17. hodina a teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli počasí, zprávy s Monikou Holubovou a hned po nich Helena Vondráčková. Těšte se taky na Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co na pap.
0: Nebo na Pavla Vítka. Jsme Rádio Blaník a hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou ke 13 až 9 stupňům. A co můžeme čekat zítra? Sluníčko bude opět svítit, obloha jasná až polojasná, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Situaci ale nejspíš zkomplikuje saharský prach, který mírně utlumí dopadající sluneční paprsky, tím pádem se vzduch nemusí tolik ohřát.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
5: CZ.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
11: Policie rozjela letní bezpečnostní akci. Velké cvičení mají za sebou v Děčíně. Česko hraje na mistrovství světa se Slovenskem.
3: Rádio Blaník.
11: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Policie bude v létě kontrolovat bezpečnost u vody, konkrétně od začátku června do konce září po celé zemi. Dohledne také na řeky a jejich okolí. Zároveň budou pořádat preventivní akce, které mají snížit počty utonutí a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Více jak třetina lidí není spokojena s koupí ojetého vozu. Prodávající totiž tají některé zásadní informace, které vedou k závadám na autě. O jaké problémy jde, říká předseda Asociace obchodu s ojetými automobily Jiří Grund.
12: Nejčastějšími závadami, které kupující na svém vozidle odhalili, byla nepřiznaná havárie vozu, problémy s elektronikou, závada na motoru. Průměrná výše ceny opravy, kterou musel kupující na voze v důsledku závady provést, byla téměř ve třetině případů do 20 tisíc korun a ve více jak polovině až 50 tisíc.
11: Data vyplývají z průzkumu asociace, který probíhal napříč zákazníky, kteří svůj ojetý vůz prověřovali. V Děčíně dnes proběhlo protipovodňové cvičení. Povodí bez hasiče a technickými službami města postavilo v Ploučnické ulici a na další lokalitě mobilní protipovodňové zábrany. Akce si během dne vyžádala dopravní omezení. Fotbalisté Dukly po třech vlastních gólech a porážce 0-3 s Ostravou se stoupili. Baník zabojuje o záchranu v nejvyšší soutěži v baráže proti druholigovému Táborsku. Pražanům přitom dnes stačila i remíza, ale hráči pálili do vlastní sítě. A ještě přidám aktuální informace z mistrovství světa ve Švýcarsku. Česko vede po první třetině nad Slovenskem 1-0. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ledinský.
13: Moniko, děkujeme a za minutu a půl bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
14: Martin Ledinský
15: na Rádiu Blaník.
13: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Martinem Císařem, který se nachází ve středočeských Čestlicích. Dnes to bude o pohodovém relaxování. Kam konkrétně Martin zavítal, to se dozvíme za pár minut. Do té doby další písničky, chystáme Evu Farnou, Michaela Jacksona a právě teď vám bude zpívat Helena Vondráčková, tak ať se vám sobotní Blaník hezky poslouchá.

0: vaší víkendové pohodě Eva Farná.
1: Jedeme salámy.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: No a teď už jsme ve spojení s kolegou Martinem Císařem, který se nám hlásí z Čestlic. Martine, zdravím.
3: Jasné odpoledne, hlásí se Krajánek, Rádia Blaník. Já jsem zase v Aqua Palace. Tady to žije. A pod palcem to má stále paní ředitelka Vladana Horáková. Krásné odpoledne.
4: Krásné odpoledne.
3: Vy tu něco přes týden máte nové relaxační centrum. Co tu najdeme?
4: My otvíráme nové kabiny spa. Co to znamená? Jsou to kabiny, kde se poskytuje jí masáže a kosmetické procedury.
3: Další věc, která mě hodně zajímá, jsou wellness víkendy. Jak to s těmi je?
4: Wellness víkendy probíhají v rámci celého areálu ve vodním světě. A znamená to, že klient k nám přijde a nemá úplně třeba zájem o tobogány, i když samozřejmě si může také vyzkoušet tobogán nebo vlnobytí, ale pojme ten den prostě jako odpočinek. Může začít ráno třeba v korálovém bazénu, kde přijde naše animátorka předcvičovat akvagymnastiku, takže je to ranní protažení v teplém bazénu za pomoci vlastně měkkých cvičebních pomůcek. Pak si může dojít na kávu, kde máme speciální nabídku. Pak si může dojít na výdej peelingové pleťové masky, která může být buď hydratační, nebo právě tedy peelingová. Tohle se vlastně děje u nás v Paláci Relaxu několikrát denně. Pak se může nechat občerstvit na našem Paradise Baru a tímto způsobem krásně plyne celý den, který se prokládá vlnobytím, prokládá se výřivkami, prokládá se plaváním v pomalé řece. Prostě je to celý relaxační den. Ani nevíte, že jste v akvaparku.
3: Co to je saunové aroma?
4: Saunové aroma jsou eterické oleje, které mají různé vůně. Je to vlastně eterický olej z bylin nebo z listů nebo z květů nebo z kořenů rostlin. A tato aromata se používají při saunových ceremoniálech. Je to vlastně ten okamžik, kdy sauner položí vlastně tu ledovou tříšť, ve které má ten eterický olej nakapanou na saunová kamna, zalije a pak rozhání ten krásně provoněný vzduch saunou buď vějířem nebo ručníkem, nebo třeba praporem. A vlastně ta krásná vůně, která opravdu dokáže ovlivnit limbický systém člověka, prostě navodit v tom nějakou emoci a atmosféru, tak se dostane ke každému návštěvníkovi, i kdyby seděl třeba v té horní lavici v sauně.
3: Tady to slyšíme, že to za námi žije, no prostě tady to žije každým dnem, takže si to přijďte užít, tolik paní ředitelka Vladana Horáková. Moc krát díky za rozhovor, ať se vám daří a hezké odpoledne.
4: Děkuji a přijďte.
3: Tolik tedy druhá reportáž, já se loučím z Aqua Palace Čestlice. Tolik Krajánek, Rádia Blaník. Předávám slovo.
0: Martine, díky moc a hezkou sobotu.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
1: Krajánek, Rádia Blaník.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Za chvilku Pavel Vítek a tady už jsou Beatles.

0: Na Blaníku vám zpíval Pavel Vítek, za 10 minut bude 17:30. Fandíme
1: hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Stále pro vás sledujeme právě probíhající pátý zápas českého týmu na letošním hokejovém šampionátu. Naším soupeřem jsou Slováci. Hraje se druhá třetina, konkrétně 24. minuta a prozatím Česko vede 1-0. Dodejme, že Češi a Slováci na sebe na mistrovství světa narazili po třech letech a ve hře jsou důležité body. V případě výhry budou Češi blízko postupu do čtvrtfinále.
2: Hodně povolaných,
1: málo vyvolených.
2: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
1: Budou to naši?
2: Pojďte jim s námi držet palce.
1: Fandíme hokeji.
2: Fandíme našim.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS 990.
8: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
9: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená, smažák!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Tak děti, pojďte domů!
14: Ale my jsme doma tady!
15: A je nám tu dobře!
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. smoby.com.
17: BTL. Jsme světová jednička ve...
13: Tak děti, pojďte domů!
15: Ale my jsme doma tady!
14: A je nám tu dobře!
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. smoby.com.
17: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká.

0: sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
1: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
2: Vy, vykat, Avidon, vidra.
1: Avidon?
2: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, kliodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
3: Ty má maminka.
2: No prostě všechno na jednom místě.
4: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně v Ráž u Písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně.cz.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
9: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
10: Lyže?
11: Happy Sport.
10: Dětské kolo?
11: Happy Sport.
10: Půjčovna?
11: Happy Sport.
10: Servis?
11: Happy Sport.
10: Bazár?
11: Happy Sport.
10: Šťastné dítě?
12: Happy Sport.
10: Happy Sport?
11: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
12: Happy Sport.
0: Ve vlaku či autobusu?
13: V čekárně u lékaře?
0: A nebo na procházce v lese.
13: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
13: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Michal David na Blaníku, hezké odpoledne. Do hokejového šampionátu dnes opět vstoupilo do hry také Česko. Hrajeme se Slovenskem, rozehraná je druhá třetina, konkrétně 32. minuta a prozatím je vyrovnáno na 1-1. Slováci před chvilinkou dali branku. A teď už je před námi repríza Dobrých rad s Ivou Leckou, dnes na téma bazény.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, léto klepe na dveře a spousta rodin už přemýšlí, jak si ho letos užít naplno doma na zahradě nebo na chalupě. Jedním z největších hitů posledních let jsou nadzemní bazény. A jak jsem zjistila, právě teď je v Baumaxu ten nejlepší čas na jejich výběr. Stačí trochu času a obyčejná zahrada se promění v místo plné letní pohody, smíchu a osvěžení. Nadzemní bazény jsou ideální hlavně pro rodiny s dětmi. Děti mají vodní zábavu doslova pár kroků od domu a rodiče ocení pohodlí i soukromí. V Baumaxu najdete bazény různých velikostí i typů, od menších modelů pro rychlé osvěžení až po velké rodinné bazény, kde si užijí koupání jak děti, tak i dospělí. Velkou výhodou je jednoduchá montáž, snadná údržba a možnost bazén po sezóně pohodlně zazimovat. A co je důležité, v Baumaxu pořídíte všechno na jednom místě. Kromě samotných bazénů také filtraci, schůdky, krycí plachty, bazénovou chemii a další praktické doplňky, které zpříjemní celé léto. Nadzemní bazén navíc není jen o koupání, je to místo, kde rodina tráví společný čas. Ranní osvěžení před prací, odpolední dovádění s dětmi nebo večerní relax po horkém dni. Domácí bazén vytváří atmosféru prázdnin přímo u vás doma. Velkým lákadlem jsou právě teď ceny v Baumaxu. Třeba vybrané nadzemní bazény můžete pořídit od 2990 korun a rodinné sety s filtrací za velmi atraktivní ceny, které potěší každého, kdo chce vlastní letní pohodu bez vysokých nákladů. Inspiraci i kompletní nabídku najdete v prodejnách Baumax nebo pohodlně na jejich e-shopu. Léto může začít klidně už dneska.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi.
5: Baru.
4: I my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pohodové České rádio.
0: Na Blaníku pro vás chystáme další zprávy a ještě než tady budou, tak se těšte na Mekyho Žbirku, na Ivetu Bartošovou a právě teď Bon Jovi.

0: Na Blaníku stále sledujeme hokejový šampionát. Česko hraje se Slovenskem a ve 35. minutě je aktuálně stav 2-1 pro Česko.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky

0: Na Blaníku Meky Žbírka, za 5 minut je tady 18. hodina. Za chvíli už další zprávy a hned po nich skupina Argema. Těšte se taky na Olympik. Nebo na skupinu Krištof. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Kde si postojíte v kolonách, to ví Honza z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: Na dálnici D1 probíhají práce na silnici, které blokují pravý jízdní pruh mezi 150. až 153. kilometrem ve směru na Brno. Předpokládaný konec je zítra ve 3 hodiny odpoledne a aktuálně se zde zdržíte asi 5 minut v koloně. A popojíždět v koloně budete také na začátku dálnice D10 ve směru na Turnov. Mezi 7. až 15. kilometrem naberete asi 10 minut.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná, od severozápadu přechodně polojasná, nejnižší noční teploty klesnou ke 13 až 9 stupňům, v údolích teploměry ukážou ojediněle jen kolem 7 stupňů Celsia. Zítra se probudíme do slunečného dne, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů na horách, zhruba na 23 stupňů Celsia. Teploty ale může zítra snížit prach ze Sahary.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
8: Do Česka přišly letos poprvé tropy. Elektrizace železnice zpomalí. Čeští hokejisté přehrávají Slovensko.
3: Radio Blaník.
8: Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Dnešek byl prvním tropickým dnem letošního roku. Nejtepleji byl ve stanici Doksany na Litoměřicku, kde naměřili 30,1 stupně Celsia. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dříve, tedy už 5. května a předloni dokonce už 7. dubna. Velmi teplo by mělo být zítra, ale počasí může ovlivnit saharský písek. Správa železnic zmenšila své plány na elektrizaci železnice. Do roku 2033 plánuje elektrizovat 590 kilometrů tratí. Původně chtěla zavést troleje na víc než 2400 kilometrech do roku 2034. Evropský zabezpečovač ETCS pak plánuje zavádět na koridorových tratích v transevropské dopravní síti a na méně vytížených tratích jednodušší formu zabezpečení. Proměna bývalého dolu na Novojičínsku by měla začít budováním inženýrských sítí. Obec Trojanovice na Novojičínsku chce práce provést v první etapě a připraví také energetiku. Starosta Jiří Novotný chce, aby se proměna areálu stala strategickým projektem České republiky.
9: Dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, pro prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak.
8: Obec už také podala žádost o 750 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa proti dosud neporaženému Slovensku. Oba týmy na sebe naráží poprvé po 3 letech a hraje se o velmi důležité body. Vítěze výrazně přiblíží ke čtvrtfinále. Oba týmy dělí v tabulce 1 bod a po 2. třetině je stav utkání v tuto chvíli nerozhodný 2-2. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Ledinský.
0: A za minutu bude 18 hodin. Hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Za několik minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali po stopách Keltů. Za chvíli tady bude repríza z poloviny pracovního týdne. A teď už pro vás máme Argemu. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku Vanastovy věci, pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali po stopách Keltů. Konkrétně vyrazíme na Rokycansko. Tady je jedna z repríz.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Opět se vracím do Podmokel na Rokycansku, kde Jan Koch, zvaný Janota, objevil roku 1771 obrovský poklad z doby Keltů. Kousky zlata vypadaly jako knoflíky. Janota si jich pár vzal pro své děti. Něco pozbírali i ostatní dádeníci, kteří s Janotou onoho památného červnového rána kosili louku u potoka. Ani jednoho tenkrát nezarazila nezvykle vysoká váha údajných knoflíků, ani chybějící ouška či dírky, za které by se dali přišít. Dalo by se říci, že ani děti křivokládského knížete Fürstenberga, na jehož panství Podmokly leželi, nebyly tak bohaté, aby si mohli cvrnkat kousky zlata. V tomto směru měli ušmudleným a bosým podmokelským capartům co závidět. No prostě Janotova drobotina hrála s chumlem dětí ze sousedství partii cvrnkané s pravděpodobně nejvyšším bankem v dějinách. Kolik zlatých mincí tenkrát v létě roku 1771 poskakovalo po podmokelské návsi pod obratnými údery štěbetajících malých hráčů vstříc mělkému důlku, nikdo neví. Určitě jich však bylo hodně a jejich celková hodnota byla nejspíš vyšší než hodnota celých Podmokel. Ty se nakrátko staly skutečným Eldorádem, bájnou končinou, kde se zlato povaluje na každém kroku. Až na to, že nikdo ze vsi nepoznal, že to zlato je. Pochyboval i jistý podobný obchodník, který od dětí jeden knoflík za krejcar koupil. Úlovek ale přece jenom donesl ukázat svému staršímu, zkušenějšímu kolegovi z obchodní branže. Toho, na rozdíl od letargického Janoty, málem trefil šlak, protože to, co se z nenadání ocitlo na jeho dlani, třesoucí se rozčilením, bylo bez nejmenších pochybností zlato. A podmokelští ho prý mají plné kapsy a bezstarostně ho cvrnkají po návsi. Pro tentokrát je to všechno. No a já vám příště povím, jak kauza podmokelského zlata skončila. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Olympik a právě teď ABBA.

0: Na Blaninku dohrává skupina Olympic. Za 8 minut bude 6:30.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Pátý zápas českého týmu na letošním hokejovém šampionátu pokračuje. Naším soupeřem jsou Slováci a hraje se poslední třetina, konkrétně 45. minuta, a prozatím je stále vyrovnáno na 2-2. Mimochodem, na mistrovství světa se Slováci z výhry nad Čechy radovali naposledy v roce 2012. Tehdy vyhráli semifinálovou bitvu 3-1. Dnešní zápas je hodně napínavý a už brzy se dozvíme, jak to dopadne. Česko-Slovensko pro tuto chvíli 2-2.
1: Fandíme hokeji.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Marika Gombitová, Krištof a nebo taky Elton John.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna...
9: To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím...

0: SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně v Ráž u Písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně.vráž.cz.
11: Rádio Blaník.
12: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Na Blaníku sledujeme poslední minuty zápasu Česka se Slovenskem. Před chvilinkou dali Češi další branku a zvýšili skóre. Česko v tuto chvíli 6 minut před koncem vede 3-2. Takže vypadá to velmi dobře. My dál sledujeme toto hokejové utkání na hokejovém šampionátu a držíme palce, fandíme. Tady je skupina BSP. Hezký podvečer.

0: Na Blaníku BSP přejeme pěkný večer. Ve východních Čechách na Trutnovsku můžete vyrazit za medvědy. Velké šelmy tady nově přitahují pozornost výletníků. Kde přesně je můžete vidět, to nám teď prozradí mluvčí stezky korunami stromů Krkonoše Zdeněk Pop.
1: Medvědi se nacházejí v Janských lázních u stezky korunami stromů Krkonoše. Nejsou ve volné přírodě, ale v novém lesním výběhu přímo pod trasou stezky. Jsou u nás dva medvědí hnědí, Michal a Alica. Jsou to sourozenci z Vysokých Tater, kteří už se bohužel nemohou vrátit do volné přírody a proto u nás dostali nový domov.
0: Medvědi tam mají přirozený terén, jezírko, brlohy, krmeliště i klidovou zónu. Tak hurá za medvědy, i neděle bude krásná, tak možná zajímavý tip na výlet. Za chvíli na Blaníku Projektil nebo taky Peternáť. No a dál sledujeme ten hokejový zápas, to napínavé hokejové utkání. V tuto chvíli Česko vede stále 3-2 nad Slovenskem. Blíží se konec zápasu.
2: Jsme Blaník a hledáme hvězdy konopiště.
3: Pojďte je hledat s námi.
2: A můžete na tom královsky vydělat.
3: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
2: A to navíc zcela zdarma.
3: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.

0: Na Blaníku dohrávají holky, za 2 minuty bude 7. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání, ale ještě předtím se podíváme na hokej, protože v tuto chvíli je dohráno konec zápasu a mám skvělou zprávu. 5. zápas na letošním hokejovém šampionátu se Čechům vydařil. Naši hokejisté Slováky porazili 3-2. Češi jsou tedy blízko postupu do čtvrtfinále. Tak, teď už pojďme na ty písničky na přání, pojďme se podívat, cože jste dneska vybrali. Já už tady na to koukám a hned za chvilinku Spěchám od Hany Zagorové.
1: Spěchám, paní už 5 minut zpoždění má.
0: Zpívat bude taky Karel Gott.
2: Kávu si osladím o trochu víc.
0: A vybrali jste třeba taky Petra Spáleného.
3: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník. Počasí.
0: Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou ke 13 až 9 stupňům. A co můžeme čekat zítra? Sluníčko bude opět svítit, obloha jasná až polojasná, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se výjimečně objeví přehánky. A to hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Situaci ale nejspíš zkomplikuje saharský prach, který mírně utlumí dopadající sluneční paprsky, tím pádem se vzduch nemusí tolik ohřát.
5: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
4: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 19. hodina a každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů na stránkách radioblaník.cz. Svátek má Vladimír a taky Vladimíra, tak přejeme všechno nejlepší a rovnou pojďme na první vaše dnešní přání. A písničku Spěchám od Hany Zagorové vybrala Šárka z Dolní Lhoty, která píše: Lenko, ale ty už nespěchej, užívej si důchodů, vnoučat a zahrady. Všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám, to ti přeje tvá rodina.
4: Písničky na přání.
7: Na rádiu Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, teď už houby magický od kabátů, napsala Blanka z Litvínova. Co je to za divný svět, když takovému mládí je dnes 40? To přeci není žádné stáří, ať se ti dál všechno daří. Přejeme ti všechno nej, života si užívej. Mám čas s přítelem Petrem, brácha Jára a celičká rodinka. Ze Zavidova napsal Dominik, chtěli bychom nechat zahrát písničku naší milované Káje Egertové ze Zavidova k jejím 18. narozeninám. Celá rodina ti přeje pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, pohody. A ať máš každý den důvod k úsměvu, ať se ti splní všechna přání a ať tě život pořád baví. Děkujeme, že jsi tu vždy pro nás. Přejí máma s tátou, bratr s manželkou a synovcem, babička a zbytek rodiny. A Jarka z Týnce nad Sázavou napsala, milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro dnešní oslavenkyni Vlaďku Weingátovou z Vlašimi. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje Niky, manžel Tomáš a z Týnce rodiče Jarka a Vláďa a sestra Petra s rodinou. Tak tady jsou houby magický od kabátů a my vám přejeme pohodový sobotní večer s Rádiem Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Už budem spolu navždycky.

Na Blaníku skupina Kabát a teď už Karel Gott, Kávu si osladíme, napsala Jana z Jevan. Milý Blaníčku, dnes oslavila své krásné narozeniny Zdenička ze Svitav. Zdeničko, přejeme ti hodně zdraví, klidu, štěstí a krásných dní. To ti posílá Jana s rodinou z Jevan a určitě i Honzík z Hora. Užij si písničku, máme tě moc rádi. Tak my z Blaníku taky Zdeničce do Svitav přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A píše taky Roman z Jiřetína pod Jedlovou. Milý Blaníčku, zahraj jen tak všem pro radost a hlavně mojí Janičce z Jiřetína pod Jedlovou se vzkazem přidej se konečně k nám, k naší blanické rodině. Tvůj manžel Roman.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před námi Radek Valenta a princezna Zemlejna. Napsala Miloslava ze Zdemyslic. Dnes slaví své 75. narozeniny paní Václava Suchá ze Zdemyslic. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na tebe někdo usměje. Naše milá maminko, přejeme ti zdraví. Ptáš se kdo? Každý, kdo dnes s tebou slaví. Vše nej přejí dcera Miloslava s rodinou, syn Václav s rodinou, syn Martin s rodinou a všichni, kdo tě mají rádi. Napsal taky Lukáš z Litvínova, přejeme ti, Teresko, k dnešním 6. narozeninám všechno nejlepší, aby tvoje narozeninová jízda byla stejně napínavá jako dobrodružství Berušky a Černého kocoura. Přejeme ti moře radosti a ať si to jako naše královna zmrzliny dneska pořádně užiješ. Máme tě moc rádi, mamka, taťka, brácha Domča, ségra Eliška a blízká rodina z Litvínova, Meziboří, Kadaně a Norimberka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku jedna pohádková od Radka Valenty a teď už je před námi Svaz českých bohémů od skupiny Vohnout. Napsala Pavla z Kolína. Pro manžela Vláďu Pilce k dnešnímu svátku od manželky Páji. Dnes nastal ten správný čas, kdy ti přát chci zas. Hodně štěstí, abys měl k tomu lásky plný džber. Úsměv na tváři, ať se ti den rozzáří. K tomu spousty zdraví, ať tě život furt jen všechno. Ať tě život furt jen, asi baví, tu mělo být tak. Všechno nejlepší, moc tě miluji.

0: Na Blaníku vohnoutí a teď už Petr Spálený, napsala Libuše z Karlových Varů. Milí Blaníčku, prosím o písničku, která poletí do Kolové u Karlových Varů, a to jmenovitě panu Tomáškovi Humlovi, který dnes slaví své krásné narozeniny, a já mu chci poslat vaší pomocí moře zdraví, hodně síly, lásky a splnění svých snů. Sluníčko, mám tě moc ráda, tvůj Čumáček.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Je to

Na Blaníku dohrává Petr Spálený a teď už Gump, a protože to nevzdám, napsala Iveta z Nivnic. Chtěla bych nechat zahrát k nedělnímu svátku dceři Anetce Jakšové a vnučce Anetce Šantavé. Všechno nejlepší k svátku, mám vás moc ráda, vaše maminka a babička Iveta. Protože to nevzdám. Chtěla bych nechat zahrát k nedělnímu svátku dceři Anetce Jakšové a vnučce Anetce Šantavé. Všechno nejlepší k svátku, mám vás moc ráda, vaše maminka a babička Iveta. Protože

0: Gump na Blaníku, za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání za chvíli Valdemar Matuška.
1: Na okně seděla kočka, byl horký letní den.
0: A na vaše přání taky Jakub Smolík, Verona nebo Kex. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. Dnes minimálně do 10. večerní.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
5: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci 3 těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten Ferdinand, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
4: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme příležitosti.

0: nástroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz
2: Maxi Dotace.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
6: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
7: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz
8: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
9: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
10: K čemu vám jsme dobrý?
11: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
12: Písničky na přání.
13: Na rádiu Blaník.
14: Před námi Kočka na okně od Valdemara Matušky a napsala Jana z Brna. Zahrajte prosím dvěma mladým Poldům, co mě zachránili 28. dubna ve 3 hodiny a 15 minut. A všem Poldům v Brně a všem lidem dobré vůle a také Belušce, Čižmárové a Akinkovi a veterináři Dušanovi z Merhautky a Standovi. To napsala Jana.

0: Na Blaníku krásná písnička Kočka na okně a teď už na vaše přání skupina Kex. Napsala Šárka z Vrchovan. Dobrý večer, pan Tomáš Pokorný z Vrchovan včera oslavil krásné 50. narozeniny. Dnes jsme se sešli s rodinou a přáteli, abychom jeho narozeniny oslavili. Takže ty naše šupinko, my ti přejeme pevné zdraví ke krásným narozeninám. Štěstí a lásku už máš, protože máš nás a my zase tebe. Buď pořád takový, jaký jsi. Moc tě milujeme, manželka Šárka, děti Kuba a Markétka a celá naše rodina. Tak připijíme na zdraví.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

na Blaníku Kex a teď už Verona na mě nečekej. Tuhletu písničku vybrala Dagmar z Bezdružic. Milý Blaníčku, prosím, zahrajte mému manželovi Vladimíru Kleinovi k svátku se vzkazem miláčku, vše nejlepší k tvému svátku, hodně zdraví, štěstí a pohody. To vše ti přeje manželka Dáša a syn Pepík. Napsal taky Marek z Dolní Dobrouče. Milý Fildio, ať ti všechno vychází, co sám si nejvíc přeješ, a i když slunce někdy zachází, tak ať se pořád směješ. Všechno nejlepší k tvému blížícímu se svátku přeje Martin a Málka, teta strejda, babi s dědou a táta z Dolní Dobrouče.

0: Perona na Blaníku, teď už Jakub Smolík jen blázen žárlí. Toto přání dorazilo z Rumburka. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro naší maminku a babičku Danu Štěpánkovou z Dolních Křečan. Milovaná maminko, přejeme ti jen pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů na zahrádce. Tvé dcery Danča a Lucka, manžel František, vnoučata Klárka, Jenda, Kuba a Mára, zeťák Lukáš a všichni, co tě mají rádi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stranu.

0: Na Blaníku dohrává Jakub Smolík s písničkou Jen blázen žárlí a teď už před námi Becky G. Bella Ciao. Napsal Jiří z Brna: Milá Vlaďko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku ti přeje Jirka.
1: Rádio Blaník.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď je před námi přátelství od Petra Reska. Napsala Pavlína z Jindic. Milá Jitunko, k dnešním narozeninám ti přeji pevné zdravíčko a mnoho štěstí, lásky a radosti. Ať se ti splní všechna přání, to napsala Pavlína. A Milan z Tloskova píše, dobrý den, prosil bych zahrát pro Milana Jedličku. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje Míla a Jirka.

Jenom několik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Rezek a za 3 minuty bude 8. Připomínám, že čeští hokejisté dnes na mistrovství světa ve Švýcarsku byli úspěšní. V utkání ve skupině B dokázali porazit Slováky 3-2. Vítěznou branku dal v 53. minutě kapitán týmu Roman Červenka. No a v příští hodině nám pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Olga Lounová. Příští hodině taky Karel Gott.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdním, slunce tvář.
0: A koukám, že jste vybrali třeba taky nákladňák od Petry Černocké.
2: Uměl se smát.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude jasná, od severozápadu přechodně polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji ke 13 až 9 stupňům. Zítra se probudíme do slunečného dne, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů na horách, zhruba na 23 stupňů Celsia. Teploty ale může zítra snížit prach ze Sahary.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Martin Ledinský
9: na rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl bude 8 a písničky na vaše přání pokračují. Teď už Hana Zagorová, Je naprosto nezbytné. A písničku vybrala Michaela z Lochovic. Krásná zahrádka, dobroty v kuchyni, spokojená zvířátka doma i pacienti v nemocnici, péče o své nejbližší. Tohle všechno si ty, naše Šárka. Máme tě rádi, buď stále taková skvělá jako doteď, pojď si s námi připít. Vláďa, Vládík, Štěpánka, táta, máma, Míša, Jířa, Kája, Máťa a Pepa.
3: Písničky na přání.
9: Na rádiu.

Hana Zagorová na Blaníku teď už síla starých vín od Škvorů napsala Dana z Hradištka. Naše kolegyně Iva Vichtrlová z Prahy 9 oslavila v úterý krásné životní jubileum. 60 let na tomto světě. Písnička k ní poletí až dnes, kdy na zahrádce s partou a svým Kájou oslavuje. Přejeme jí do dalších let hlavně zdravý a pohodový život. Písničku posílají kolegyně D+D.

0: Na Blaníku skupina Škvor a teď už Olga Lounová, napsal David z Vlašimi. Dnes slavíš nádherných 72 let života, let plných zkušeností, vzpomínek, radosti i překonaných překážek. Každý rok přinesl nové příběhy, setkání a chvíle, které zůstávají v srdci. Přeji vnuk David, přítelkyně Monika a všichni z rodiny, milujeme tě. Z Horního Jiřetína napsala Ivana, milý Josefe, Roberte a tatínku. K tvým narozeninám ti přejeme jen vše nejlepší, buď stále usměvavý, vtipný, akční, hlavně zdravý a také šťastný. Užij si oslavu, to vše a mnohem víc přeje Vlasta, Pepan, Ivča a rodina. Ze Žacléře napsal Tomáš, milá Kačenko, taky přejeme všechno nejlepší k 55. narozeninám a Milánku, tobě taky přejeme k 60. narozeninám, které si oslavil před pár dny. Všechno nejlepší oběma, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje klub Hovádek ze Žacléřského metra. No a Petr ze Šluknova píše, milí Blaníku, zahrajte nám prosím písničku od Olgy Lounové pro nově dva dny narozenou Emily Čurgály a její novopečenou babičku Danu a dědečka Láďu. Babička dnes slaví také narozeniny, tak oběma přejeme hodně zdraví a štěstí. To musíme pořádně zapít, aby rostly. Zdraví vás vzdálený strejda Péťa a teta Olča, Mífa z Dechtova, co přijeli na mimo řádnou událost, to do Šluknova zapít. Tak hrajeme a přejeme hezký večer.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu.

Olga Lounová na Blaníku, Teď už nedvědi, máme jen sebe a tuhletu písničku vybrala Natálka z Kolína. Posíláme písničku pro naší nejkrásnější babičku, ty naše bábino, přijde mi to jako včera, když jsi nás vyzvedávala ze školky, ale to je už 13 let. Stále jen mládneš a energie máš. Kolikrát víc jak my dohromady. Užívej si elektrokolo a důchod, si nejlepší bábina na celém světě. Máme tě všichni rádi. Tvoje dcerka Kikina a vnučky Natálka s Nikolkou. A napsala taky paní Marie z Vlkanče. Prosím o písničku k svátku mojí kamarádce paní Vladěnce Kočárníkové. Přeji ti všechno nejlepší, zdraví, lásky, pohody a ber všechno s úsměvem. Majka.

0: Máme jen sebe.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už léta prázdnin od Karla Gotta. Toto přání dorazilo z Třebnic z okresu Příbram. Milá Boženko, k tvým 70. narozeninám hodně štěstí, lásky a kupu zdraví ti přejí Honza, Monika se Zdendou, Petra s Romanem, Kája s Honzou, Makča s Ondrou a Kuba s Aničkou. Máme tě moc rádi.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už skupina Elán. Píše Jiří z Milovic. Pro mou úžasnou ženu Ivušku jako poděkování za vše, co pro mě dělá, moc tě miluji a čeká nás ještě spoustu krásných let. Tvůj Jurášek. K nám na Blaník přišlo také přání od Dominika. Milý Blaníčku, prosím zahrát k 60. narozeninám mojí úžasné mamince, paní Renatě Jegrmanové Zelenákové Řezníčkové. Maminko, si ta nejúžasnější maminka na celém světě. Děkuji za to, jaká jsi a jaká jsi kdy byla. Přeji ti všechno nejlepší na dnešní oslavě spolu s Janičkou, Magdičkou, Domíškem. Mami, moc děkuji za vše, co jsi pro mě v životě udělala. Díky tobě jsem takový, jaký jsem. S láskou tvůj syn Dominik. No a máme tady taky přání od pana Jaroslava z Prahy 9. Pro Irenku a Járu na chatu v Čeňku. Hezky oslavte Jardovi 56. narozeniny a ať pivo teče proudem. Pokýmka.

0: Na Blaníku dohrává skupina Elán, teď už Alvaro Soler a Sofia, napsala Květa z Grabštejna. Miláčku, už je to tvůj druhý svátek, který spolu slavíme na Chartce pod Grabštejnem. Přeji ti hodně štěstí, lásky, zdraví a síly na práci na Chartce, kde spolu rádi trávíme víkendy a přitom posloucháme Rádio Blaník. Jsem moc ráda, že tě mám, miluji tě, tvoje Květinka.
1: Blaník Rádio.

0: Sofia. Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď je před námi náklaďák od Petry Černocké. Napsala Dana z Rumburka. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro našeho tatínka a dědečka z Dolních Křečan. Milovaný tatínku, přejeme ti hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů při rybaření. Tvé dcery Danča a Lucka, manželka Dana, vnoučata Klárka, Jenda, Kuba a Mára, zeťák Lukáš a všichni, co tě znají a mají rádi. Napsala taky paní Jarka z Týnce nad Sázavou. Milý Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro mého kamionáka Vláďu Hovorku z Týnce nad Sázavou, který slaví dnes svůj svátek jako všichni Vláďové a Vlaďky. Hodně zdraví, štěstí na cestách, pohody a pevných nervů při řízení v dnešním provozu přeje manželka Jarka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku Petra Černocka za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Jarek Šimek.
1: Tohle je přání pro tebe.
0: A na vaše přání taky Václav Neckář se skupinou Umakart, Saragossa Band a za chvíli Kabáti. Dnešní písničky na přání si při sobotě opět natáhneme. Hrát to, co se vám líbí, budeme až do 10. večerní.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech, v Čestlicích a v Europarku.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nevyho!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na

0: coffeespot.cz.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně vráž u písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně.vráž.cz.
7: K čemu vám jsme dobrý?
8: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
7: Písničky na přání.
9: Na rádiu Blaník.
10: A teď už před námi Kabáti, napsala Barbora z Nového Boru. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naši milovanou manželku Ivanku z Nového Boru, maminku a babičku k jejím kulatým narozeninám. Přejeme jí z celého srdce pevné zdraví, štěstí, pohodu a ještě mnoho krásných let plných lásky a spokojenosti. Děkujeme jí za všechnu péči, laskavost, trpělivost a lásku. Máme tě moc rádi a těšíme se na další společné chvíle. S láskou přejí manžel Jarda, dcery Barborka a Kristýnka s manželem Vendou a vnoučata Kubík, Tobík a Emilka.

0: Na Blaníku skupina Kabát a teď už narozeninová od Jarka Šimka. K tomu několik vašich gratulací. Toto přání přišlo z Vysokého Mýta. Přání k narozeninám pro Davida z Vysokého Mýta. Dneska slavíš 30 let, ať je krásný celý svět. Ať tě život stále baví, máš dost štěstí, lásky, zdraví. To ti ze srdce přejí rodiče a sestra Martina. Napsal taky pan Petr z obce Stařeč. Dne 25. května oslaví své 90. narozeniny naše drahá maminka, babička a prababička paní Květoslava Bémová ze Starče nádraží. Hodně zdraví do dalších let přejí synové Karel a Petr s rodinami a hlavně pravnoučata Laurinka, Verunka, Nikolka, Benžik a Michálek. Děkujeme za vše, maminko, si ten nejhodnější člověk na světě. Tak paní Květoslavo, i od nás z Blaníku všechno nejlepší. Napsali taky Marek s Helenkou z Mostu. Naší milované Šarlotce ke krásným 10. narozeninám, rychle rosteš a my jsme na tebe každý den moc pyšní. Tvůj úsměv je naše největší štěstí, přejeme ti jen samé krásné dny, splněná přání, zdraví, štěstí a ať se nikdy nepřestaneš smát. Moc tě milujeme, tatínek, maminka, Nelinka a Natálka. K přání se přidávají také babička Romča, děda Petr, babička Helga, děda Pepík, teta Petra, Karča, Peťul, Ruda, Míša, Péťa, Karin a taky strejda Milánek a Nikolas.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky.

Narozeninová od Jarka Šimka na Blaníku a teď už Saragossa Band napsal Mareček z Písku. Milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát tuhle písničku pro Hosa k 15. narozeninám. Z Plzně napsal Martin, milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát písničku pro moji tetu k 83. narozeninám. Přejeme vše nejlepší.

Saragossa Band na Blaníku a teď pozor, budeme hrát už vánočně. Přestože do Vánoc zbývá víc jak půl roku, tak už si přejete půlnoční. Od Václava Neckáře a skupiny Umarkart napsala Kikina z Kolína. Moje milovaná Natálko, děkuji za krásný vzkaz minulý týden pro Nikču na Blaníku. Dojalo mě to k slzám. Moc tě miluju, máma a Nikča.

0: Maria.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už skupina Šalom až jednou napsal pan Jan z Českých Budějovic. Ahoj, dej Blaníčku, zdravím vás a všechny, co odpočívají u ohníčku a popíjí pivečko a mají dobrou náladu tak jako my, tak nám všem nechej zahrát tuhle písničku. Děkuji, váš posluchač Jenda.
2: Rádio Blaník.

0: Na rádiu Blaník skupina Šalom a teď už Metallica. Napsala Evženie ze Sedliště. Pro Bohumila Zátopka. Miláčku, přejeme ti k tvým zítřejším 50. narozeninám hodně štěstí, zdraví a moc lásky. To ti přeje manželka se syny. Máme tě moc rádi. Z Rumburka napsala paní Dana. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro našeho tatínka a dědečka Pepu z Varnsdorfu. Přejeme ti hodně zdraví, spokojenosti a mnoho čistě vymetených komínů. Synové Lukáš a Honza, manželka Dana a celá naše veliká rodina.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku Metallica za 2 minuty bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině, za malou chvíli Hana Zagorová. V příští hodině taky skupina Činasky. Nebo Showman od Michala Davida. Jsme Rádio Blaník, kde vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod jasnou až polojasnou oblohou klesnou většinou ke 13 až 9 stupňům. A co můžeme čekat zítra? Sluníčko bude opět svítit, obloha jasná až polojasná, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Situaci ale nejspíš zkomplikuje saharský prach, který mírně utlumí dopadající sluneční paprsky, tím pádem se vzduch nemusí tolik ohřát.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Martin Ledinský
4: na Rádiu Blaník.
0: A je 9, přejeme krásný sobotní večer. Písničky na přání pokračují, teď už je před námi slibovaná Hana Zagorová. A napsala Iveta z obce Cetoras. Milé rádio, prosíme, zahrajte písničku Hanky Zagorové Já nemám strach pro naší milou maminku Marii Cibulkovou k jejím 85. narozeninám a bráchovi Milanovi Cibulkovi k jeho 54. narozeninám, které společně slavíme na chatě v Cetorazi. Ať mami stále kveteš jako tvoje kytičky a brácho, ať si letíš životem tak vysoko, jak chceš. Oběma přejeme hodně zdravíčka, pohody a radosti, Petr s Ivetou. Zdravíme také do Písku, odkud píše Kateřina, pro naší milovanou Michalku ke krásným kulatým narozeninám. Ať jsi zdravá a šťastná, máme tě rádi, rodiče, sestry, švagr, všechny dětičky i zvířátka. A taky tady máme přání od Pavla ze Žadce. Dnes slaví má sestřička Gažůrů z Černic Janička, co s Mírou hodně cestuje, taky občas sportuje. Jezdí také s důchodci, nedávno byli v Kostnici. Já jí přeji boty pravý, věrtel štěstí, kopu zdraví. Taky žádné vrásky, od Mirka jen spoustu lásky. Ať se daří, Marco Polo, využij i tvoje kolo. Pěkně šlápni do pedálů, strasti šoupni do regálu. Všechno nejlepší ti přejí bráchové Pavel ze Žadce a Pepa jako andílek z nebe.
1: Písničky na přání
4: na Rádiu Blaník.

Hana Zagorová na Blaníku, teď už Valdemar Matuška a Slavíci z Madridu, píše Míša z Chvalovic u Netolic. Ahoj Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát mojí dceři Adélce, která ve středu oslavila svůj první rok, a všem, kteří to přišli dnes s námi oslavit. Děti už spinkají a my to začínáme rozjíždět. Děkuji moc a všechny vás zdravíme.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Tak, a teď nám opravdu dospíval Valdemar Matuška na Blaníku a před námi Hlavolám od skupiny Činasky napsal Radek z Litvínova. Ahoj Blaníku, prosím, zahraj naší písničku pro Bobeše, Bobinku a Abbey Road do Hřenska pro pohodový víkend pro členy Gengu 118 do Litvínova, Županovic a pro maminku do Vršovic. Buďte všichni zdraví a mějme se pořád rádi.
1: Radio Blaník.
2: Hezky

na rádiu Blaník Činasky a teď už showman od Michala Davida, napsal Jaroslav z Prahy 9. Hlavně zdraví a štěstí našemu milovanému vnukovi Filipkovi přejí babička Irenka a děda Jára. Máme tě moc rádi, asi naše štěstí. Napsal taky Pavel z Mikulovic. Já jsem Pavel Dohnal a posílám to Radušce Polákové ze Stupešic. Mám se skvěle a posílám pusu.

Showman Michal David na Blaníku. Teď už hvězdáři od skupiny Krištof a Simi Martausové, píše Iveta z Vrdů. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Ájinku Ptáčkovou z Jedlí k zítřejšímu svátku. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti se Skřičko přejeme štěstíčko, mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, navždy nás tu máš. Všechno nejlepší ti přeje Iveta, Milan, Páťa, Sebíček a Péťa s Pájou. Yeah!

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Modern Talking, napsala Jitka Skácová. Milý náš Blaníčku, mohl bys prosím zahrát písničku naší Adélce Skácová a také jí popřát ke krásným 20. narozeninám. 20 let, ten čas tak letí, z veselé holky kráska vyrostla. Adélko, ať tvá hvězda vždy svítí, si naše pícha radost vykvetlá. Hodně zdraví, štěstí, lásky, ať potkáváš jen fajn lidi a plníš si svá přání, jsme tu vždy pro tebe. To ti přejí rodiče, Jitka s Martinem a všichni, co tě mají rádi.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď už je před námi Karel Gott, Být stále mlád. Napsal David z obce Hamrníky. Ahoj Blaníčku, prosíme o písničku pro mou sestru Gabču Šulcovou z Jirkova. Ségra vše nejnej, k narozeninám ti přejí bratr David, švagrová Anička, Toník, Fanda a Julinka, tvůj přítel Štefa, Tomík, Kristýnka, Domča, Pavlík, Babi, děda z Jirkova, Hamrničtí a Drmoulští. Užij si narozky, tak my taky, Gabče, přejeme všechno nejlepší k narozeninám od nás z Blaníků.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott, za 2 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy třeba Rangers. A vybrali jste taky Michala Tučného se Zdeňkem Rytířem, Miraj a za chvíli všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
4: Nevyšlo to v prvním kole? My, střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs-tabor.cz. Škola pro tebe.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Už zase nejde internet.
12: Ta Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
13: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? To takhle pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Yeso!
14: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude.

0: ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: K čemu vám jsme dobrý?
2: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Teď všechno nejlepší od bratrů Nedvědů, napsala Pavla z Plzně. Milý Blaníčku, zahraj prosím velmi oblíbenou písničku mé maminky Vlastičky, která by dnes oslavila 71 let. Věřím, že si ji tam někde nahoře poslechne. Maminko, mám tě ráda a moc na tebe myslím, to napsala Pavla.

Na Blaňku dál hrajeme na vaše přání a teď už skupina Miráj a dokola napsala Sabina z Českých Budějovic. Dobrý den, Blaníčku, chtěla bych zahrát tuhle písničku pro zlepšení nálady. S pozdravem, Sabina. A napsala taky Pavlína. Dobrý večer, prosím, zahrajte písničku pro mého Honzíka a tímto mu vzkazuju, že po 25 letech ho furt stejně miluju. Jeho drahá Pavlínka. I když mi

na Blaníku Mirai a teď už Rangers, zvedněte kotvy. Tak zvedneme kotvy a poplujeme dál pěkně na vlně Blaníku, napsala Iveta z Čelákovic. Prosím o zahrání písničky pro Stanislava Jurnečku. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj ret a to ještě spoustu let. Děkujeme, že jsi tu pro nás. Krásné narozeniny Iveta, Lucka, Týna, Kája, Michal a vnučky Darinka a Beátka.

jste s Blaníkem a teď už na vaše přání Depešáci napsala Alena z Českých Budějovic. Dobrý večer, Blaníčku, posílám tuto písničku všem posluchačům Rádia Blaník a hlavně mému tatínkovi a mamince, kteří si užívají klidnou a relaxační noc na chatě. Děkuji za přání a přeji krásný, klidný a pohodový večer. Alča.

0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Teď už je před námi Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem. Napsal pan Jiří Stýna nad Vltavou. Chtěli bychom popřát našemu synovi Jiřímu Plaňanskému Stýna nad Vltavou k jeho 44. narozeninám. Vše nejlepší a protože je pilot a plachtař hodně nalétaných hodin se šťastnými přistáními, přejí rodiče a sestra Jana.

Tohle byl na Blaníku kosmický vandr od Michala Tučného a Zdeňka Rytíře. Teď už je před námi Dalibor Janda s písničkou Nevěřím. Napsala Jarka z Kounova. Milá maminko, si naše slunce, denní světlo a noční obloha. Na tebe se můžeme obrátit 24/7 a ty vždy jsi pro nás. Proto ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky a všeho, co si přeješ. Vše nej přejí manžel Pepa, děti a vnouček Radeček.

Na Blaníku Dalibor Janda a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Setkání od Hany Zagorové a Drupyho. Tuhle písničku vybrala Monika z Vysokého Mýta. Milá maminko Janičko, k tvému svátku ti přeji pevné zdravíčko a stálý úsměv, který rozdáváš okolo sebe. Užij si písničku, kterou ti posíláme prostřednictvím Blaníčku. Dcera Monika s vnučkou Martinou. A píše taky Iveta z Vrdů. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Toníčka Mangolta z Jedlí ke včerejším narozeninám. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, hodně se směj, jen dobrou náladu, prosím tě, měj. Máme tě rádi, dobře to víš. Všechno nejlepší ti přeje Iveta, Milan, Paťa, Sebíček a Péťa s Pájou.

0: Na Blaníku Hana Zagorová a Drupy, to byla poslední dnešní písnička na přání. Za chvilinku bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude jasná, od severozápadu přechodně polojasná. Nejnižší noční teploty klesnou ke 13 až 9 stupňům. V údolích ojediněle naměříme jen kolem 7 stupňů Celsia. Zítra se probudíme do slunečného dne, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na horách zhruba na 23 stupňů Celsia. Teploty ale může zítra snížit prach ze Sahary. Tolik počasí a hezký sobotní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: V srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Vaník, počasí. Rádio
1: Ráno bude většinou v neděli slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Vyskytovat se budou hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak především v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, ale teploty může ovlivnit saharský písek. Nejtepleji by mělo být v Polabí, na Plzeňsku a na jihu Moravy.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk trička, potisk trička, bilabil CZ.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Ráno bude většinou v neděli slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Vyskytovat se budou hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak především v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, ale teploty může ovlivnit saharský písek. Nejtepleji by mělo být v Polabí, na Plzeňsku a na jihu Moravy.

Posloucháte se Rádio Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 24. května a svátek má Jana. Přejeme všechno nejlepší. Když se podíváme do minulosti, tak dnes je to 92 let, co byl Tomáš Garrigue Masaryk po čtvrté zvolen československým prezidentem. Stalo se tak v roce 1934. A kdo dnes oslaví narozeniny, tak například zpěvačka Leona Machálková, její čerstvých 59 let, nebo taky bývalý hokejista Viktor Ujčík, jemu 54, oslavencem je i fotbalista Vladimír Šmicr, tomu je 53 let, a když se podíváme do světa, tak narozeniny dnes oslaví také americký zpěvák a kytarista Bob Dylan, jemu čerstvých 85 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové, tomu je 53 let, a když se podíváme do světa, tak narozeniny dnes oslaví také americký zpěvák a kytarista Bob Dylan, jemu čerstvých 85 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ráno bude většinou v neděli slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Vyskytovat se budou hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak především v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, ale teploty může ovlivnit saharský písek. Nejtepleji by mělo být v Polabí, na Plzeňsku a na jihu Moravy.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: očekávané události. Rádio
1: Přeji vám hezké ráno, před námi je neděle 24. května a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Zřejmě nás dnes čeká první tropický den. Nejvyšší teploty se budou hlavně v Polabí a po Ohří blížit ke 30 stupňům. Podle meteorologů ale může teploty ovlivnit saharský písek a může být daleko chladněji. V Brně pokračuje 670. ročník sjezdu sudeckých Němců. Nástup vlajkonošů a skupin v krojích začne na výstavišti v 10:30. Naopak proti sjezdu se chystá pochod a demonstrace, vše začne v 13:00 na Baštách a meeting bude na Dominikánském náměstí. Festival Open House Praha zpřístupní i dnes víc než 100 budov a prostorů. Návštěvníci můžou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky anebo sportoviště a usedlosti. V Písku dnes skončí festival Pískoviště. Ještě dnes nabídne divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení, tvořivé dílny a show na vodě. Dance IZS nabídne na autodromu Sosnová ukázky činnosti policistů, hasičů, záchranářů, vojáků a taky vězeňské služby i městských strážníků. Akce startuje v 10. Páté kolo dnes se zakončí nadstavbu první fotbalové ligy. Slavia doma přivítá od 14:00 Plzeň a poté převezme mistrovský pohár. V Edenu pak nakonec vypuknou oslavy s fanoušky. Sparta hraje doma s Hradcem Králové a Jablonec přivítá Liberec. A ve Švýcarsku pokračuje hokejový šampionát. Čeští hráči budou mít den volná před posledními dvěma duely. Dnes bude zajímavé utkání mezi Slovenskem a Kanadou. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník. A Jablonec přivítá Liberec. A ve Švýcarsku pokračuje hokejový šampionát. Čeští hráči budou mít den volná před posledními dvěma duely. Dnes bude zajímavé utkání mezi Slovenskem a Kanadou. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Ráno bude většinou v neděli slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Vyskytovat se budou hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak především v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, ale teploty může ovlivnit saharský písek. Nejtepleji by mělo být v Polabí, na Plzeňsku a na jihu Moravy.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.